Krásné ráno nebo dobrou noc, tady je Radio Blaník a dnes už je 13. září roku 2026. Když bylo 13. září roku 1965, tedy před 61 lety, tak získali první hudební cenu Grammy Beatles v kategorii Skupina roku a ve stejný den vydali z Brusu novou písničku. Do dneška si ji zpíváme. Je to písnička Yesterday. Určitě budete znát. Yesterday, all my troubles seem so far away. No prostě krásná, úžasná písnička, už je to před 61 lety. Tato písnička tedy dnes má 61. narozeniny, dá se to tak říct. No a v roce 1997 vydal anglický zpěvák Elton John single Candle in the Wind, který byl památkou na tragicky zesnulou princeznu Dianu. Stal se mimochodem druhým nejprodávanějším singlem všech dob. Jedná se o tuto písničku. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the greatest. Ano, to je ta písnička, která byla zároveň rozloučením Eltona Johna se zesnulou princeznou Dianou v roce 97. Velký hit na Blaníku, ale teď zase hezky česky a přeji vám krásnou neděli 13. září.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát.

miláčku. Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Obloha nad Českem je polojasná až oblačná, na Moravě ale čekejte nebe spíše zatažené. Ráno pak buďte opatrní na cestách, mohou se tvořit mlhy. Teploty nám klesají na 12 až 8, ale při jasnější obloze může být jen kolem 6 stupňů. Přes den nás pak čeká typické podzimní počasí, bude zataženo a během dne může dorazit i déšť nebo přeháníky. Na teploměru naměříme 18 až 22, na západě a severu Čech bude kolem 16 a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat. Ten obchod mám rád.
7: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
8: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
7: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté biotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
8: Tak teď už to zvládnem.
9: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

Krásné ráno nebo dobrou noc, s vámi je Rádio Blaník a dnes už je 13. září. V kalendáři jméno Lubor, všem Luborům přejeme všechno nejlepší. Je to staročeské jméno, krásné jméno, docela vzácné, ale Lubor si často říká taky Luboš od kamarádů. Tak se nenechte zmást, pokud přejete Lubošovi k svátku. Luboš má jindy, Lubor právě dnes. Takže milí Luborové, my vám přejeme, abyste si užili svůj dnešní den. Jméno Luboš totiž slaví svůj svátek až 16. července, no to je hodně za dlouho. Hezké ráno!

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Obloha nad Českem je polojasná až oblačná, na Moravě ale čekejte nebe spíše zatažené. Ráno pak buďte opatrní na cestách, mohou se tvořit mlhy. Teploty nám klesají na 12 až 8, ale při jasnější obloze může být jen kolem 6 stupňů. Přes den nás pak čeká typické podzimní počasí, bude zataženo a během dne může dorazit i déšť nebo přeháníky. Na teploměru naměříme 18 až 22, na západě a severu Čech bude kolem 16 a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
2: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže, místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit.

0: Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kavuj.cz. Coffee Limit.
1: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
2: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
1: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
2: Tak teď už to zvládnem.
3: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
4: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: Krásné ráno nebo dobrou noc. Dnes už je 13. září roku 2026. Před 21 lety v roce 2005 zemřel Michal Velíšek, muž, který se zastal napadené ženy a sám po napadení útočníkem zemřel. Vrahem byl 31-letý recidivista David Hlubina. Dopaden byl po 3denním pátrání. Za pomoc jiným lidem v ohrožení se proto každoročně udílejí ceny Michala Velíška. Taková vzpomínka na rok 2005, velmi smutná. 13. září roku 2026, doufám, že pro vás bude šťastné. Tak krásnou neděli.
1: Rádio Blaník.

Přeji vám hezké ráno, je neděle 13. září, svátek má Lubor a před námi jsou očekávané události. V Chebu pokračuje Národní den železnice. Návštěvníkům představí desítky kusů kolejové techniky i velkolepou noční show. Ve Východočeském divadle v Pardubicích se koná mimořádný den otevřených dveří. Představí se na něm jednotlivé divadelní profese. Akce je součástí Dnů evropského dědictví. To v Kadani na Litoměřicku se lidé mohou vydat na komentované prohlídky běžně nepřístupných, ale taky známých částí františkánského kláštera. Potápěči budou čistit dno přehrady Mšeno v Jablonci nad Nisou. Do úklidu břehu se může zapojit veřejnost. V Brně jsou na programu marmeládové slavnosti. Součástí je taky vyhlášení nejlepších marmelád letošního roku, workshopy nebo umělecká vystoupení. A ještě nakoukneme do světa sportu. Hraje se 8. kolo první fotbalové ligy. V jednu hraje Baník s Pardubicemi, ve 3 plzeňská Viktorka se Sigmou Olomouc a Zlín s Hradcem a v 6 je výkop zápasu Teplice Slavia Praha. To byly očekávané události. Hezký den přeje Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
0: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
7: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dodat.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

0: No Guitars a Černá růže na rádiu Blaník. Za 5 minut už bude 6 a Vlasta Sokol vám přeje krásný start do nového dne, do neděle, a za okamžik už odstartujeme právě nedělní dobré ráno. Písnička mi od Standy Hloška a Petra Kotvalda. Pak zaspívá Helena Vondráčková. A nabídnu Karla Gotta. Se těšte, dál vám hrajeme. Hezky, že jste.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Dnes tady v neděli bude převážně zataženo, během dne od severozápadu, později odpoledne a večer místy na Moravě ve Slezsku. Občasný déšť nebo přehánky, teploty 18 až 22, severozápadu, později odpoledne a večer místy na Moravě ve Slezsku. Občasný déšť nebo přehánky, teploty 18 až 22, na západě a severu kolem 6.

0: Hele, podívej, co mám. Na... No... Hodná holka.
1: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Největší výstava pro milovníky koní s jedinečnou večerní koňskou galašou se zahraničními hosty. Od 18. do 20. září. Výstaviště Lysá nad Labem.
5: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Česku hrozí vrácení zemědělských dotací. Tuzemská železnice projde další velkou proměnou. V Alpách zahynul český horolezec. Krásné nedělní ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Česku hrozí, že bude muset vracet zhruba 6 miliard korun vyplacených na zemědělských dotacích. Vyplývá to z výsledků auditu Evropské komise. Ten zkoumal, zda na jeden pozemek nebere dotace více uživatelů. Ministerstvo zemědělství se závěry nesouhlasí a bude je rozporovat, napsala Mladá fronta Dnes. Komise audity v evropských zemích zadala kvůli podvodům se zemědělskými dotacemi v Řecku. Českou železniční síť čeká další velká modernizace. Tentokrát se promění důležitá trať mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Jak dlouhého úseku se práce dotknou, říká mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
8: Přestavbou projde přibližně 20-kilometrový úsek. Díky modernizaci a přidání druhé koleje pojme tato spojnice víc vlaků, ty navíc zrychlí ze současných 100 na 160 km v hodině. Jízdní doby se tak zkrátí až o 7 minut.
7: Stavbaři zmodernizují kromě kolejí i všechny stanice a zastávky. Ve francouzských Alpách ve čtvrtek zemřel český horolezec. Informovala o tom včera AFP. Muže kolem 40 let při průchodu nebezpečným skalnatým úsekem na trase na Mont Blanc zasáhlo padající kamení. Po nárazu sjel po svahu několik desítek metrů. V polovině července tam po zásahu padajícím kamením zahynuli dva tuzemští horolezci. Fotbalisté Liberce v utkání 8. kola první ligy porazili Mladou Boleslav 2:0. V neúplné tabulce se posunuli na první místo o 2 body před Slavií. Boleslav prohrála poprvé v sezóně. Sparta zdolala Jablonec 2:0 a v lize vyhrála po dvou předchozích prohrách. Brněnské derby nováčků první ligy ovládla Zbrojovka, která zdolala Artis 2:1 a Bohemians 1905 porazili v dlouhé přesilovce Slovácko 2:0. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už startuje vysílání s Vlastou.
5: Vlasta Suk
6: na rádiu Blaník.
9: Ano, jsem s vámi, vstáváme, necelá minuta nás dělí od 6 hodin. Začínáme nedělní dobré ráno. Tak vítejte u poslechu, za okamžik taky prolistujeme dnešní den, popřejeme k narozeninám a zazpomínáme a budeme si hrát hezky česky. Helena Vondráčková, Sladké mámení a teď Standa Hložek a Petr Kotwald, Bílá klárovna.
5: Posloucháte
6: Dobré ráno, rádio Blaník.

0: V neděli po ránu jsme se nechali omámit a ještě k tomu sladce Helenou Vondráčkovou. 6 hodin k tomu 10 minut. Všechny vás zdravím, přeji krásný start dnešního dne, tedy neděle 13. září, kdy svůj svátek slaví Lubor, takže pánové, všechno nejlepší přejeme. Tento den v roce 1932 nás opustil český herec, respektive se narodil herec Radoslav Brzo Bohatý, opustil nás v roce 2012. Kdo má narozeniny, tak to je česká herečka Hana Čížková, její 73. No a přejeme taky všechno nejlepší k půlkulatým narozeninám Marku Danielovi, tedy Tondovi Blaníkovi, dnes je mu 55 let. No a vzpomínáme i na českého komika Felixe Holzmana. Psal se rok 2002, kdy nás opustil. Těch scének, u kterých jsme se bavili, no těch je, to by se nedalo ani dopočítat, ale ta, co mě nejvíc utkvěla u srdce a v paměti a kterou mám rád dodnes, je tahle. Vzpomínáte?
1: Kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat rád ukulele.
2: U koho my zjdeme?
1: No jak to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
0: Prostě pan Kulel, to je nejlepší. Tak necháme hrát ukulele. Teď už Karel Gott, Plnoletá, další krásná písnička. Za chvíli Tomáš Klus a pak, kterou zpívají se svojí ženou. No a pak vám zase popřeju krásný den. Teď ale jdeme hrát.

0: školu se zpíval a pak 6 hodin k tomu 22 minut. Posloucháte nedělní Dobré ráno za ten 13. září. A teď by mě zajímalo, jaké ráno panuje u vás. Prší? Podle meteorologů by mělo, tak už začalo. A nebo naopak máte jasnou oblohu. A co teploty? Vyhovuje takhle po ránu, když máte třeba kolem 14, anebo máte méně? Zavolejte mi to nebo napište. Telefon do studia 800 109 109 a nebo napište SMS na 603 118 118. Za chvíli Petr Novák a povídej a taky doktor Alban. Tak vám přeji krásný den.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Baumax slaví 10. narozeniny.
7: 10 let

0: relax.cz.
1: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
2: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
3: Chcete pro vás nebo do firmy nejnovější Kia, ale nechcete se vázat na roky?
4: Máme pro vás exkluzivní nabídku.
3: Kia K4 teď seženete jedině v Lenner Motors na flexibilní pronájem.
4: Na měsíc, 3 měsíce, půl roku nebo rok.
3: Užijte si špičkový styl, moderní technologie a obří prostor bez dlouhých závazků.
4: A cena?
3: Už od 330 korun za den.
4: Vyberte si svou Kia K4 na lennermotors.cz.
3: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
5: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
6: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
7: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
8: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
7: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
8: Tak teď už to zvládnem.
9: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
10: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
11: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
12: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
13: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
12: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
13: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
12: Maxi Dotace.
14: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březtu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com

0: Zpívající zubař, doktor Alban a It's My Life na Rádiu Blaník, 7:30.
1: Rádio Blaník, jak pak je dnes u vás doma? Rádio
0: Tak to jsem zjišťoval, jak to u vás v neděli 13. září teď po ránu vypadá s počasím. Tanvald 8 stupňů, zatím zataženo, bez větří, pěknou neděli, přeje Marta, děkujeme. Příjemné nedělní ráno z Milína, u nás máme zataženo, zatím klidno, na teploměru 14, Jitka. Petra Karlo Jovary hlásí 12 stupňů a začíná pršet. Iva Chotěbus u Karviné, pouhých 9 stupňů, je pod mrakem, zatím bez deště, krásný den. A ještě koukneme na telefon, kdo pak je tam, dobré ráno.
2: Krásné ráno z Jižní Moravy, přeji Vlačka.
0: Já vás zdravím, Vlačko, tak povídejte, jak to vypadá.
2: Tak v Rušovanech máme 14 stupňů, neprší, nepouká, je klidno a na obloze jsou mraky všech barev. Na jedné straně je to tak na sluníčko a na druhé straně jsou takový šedý mraky jako na pršení, tak uvidíme, co z toho bude.
0: Mm-hmm, tak děkujeme, jaké máte plány na dnešek?
2: Tak různý práce, no pokud to půjde, tak na zahradu, protože tady napršelo docela dost, tak nevím, jestli se tam bude moc a jinak. Tak nikam nepůjdu, budu doma.
0: Tak super, tak já vám se ukázno neděli, mějte se nádherně, naslyšenou.
2: Vy taky, naslyšenou.
3: Dobré ráno, Honzo s rukavým. Takže u nás je obloha momentálně už zatažená, bez větří a na teploměru máme 14 stupňů. Hezkou neděli všem na Blaníku, díky.
0: Honziku, taky děkujeme, mějte se krásně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Jak to s tím počasím bude vypadat dál, řekneme si s meteorologem krátce po 7. hodině. Teď už pro vás No Name a ty a tvoja sestra. Za chvíli Anaka, Údolí včel. Posloucháte Blaník.

0: Jako teď úplně před sebou vidíme, jak vyšla tahle písnička, když jsme ji hráli poprvé. Údolí včel od Anika a už to jsou 3 roky. Je to vůbec možné? Ze stejnojmeného alba. Já doufám, že vás potěšila. Za 3 minuty 6:45, to je aktuální čas, vy posloucháte nedělní Dobré ráno a teď zamíříme do Mikulova, kde třetím dnem pokračuje pálavské vinobraní. A nejenom, že i dnes bude téct na každém kroku víno, burčák a hrát cymbálovka, taky nám tady zaspívá třeba skupina Kamelot.
1: Honolulu, ukululu, tohle mám rád. Whisku na ex.
0: A to mezi 10. a 11. hodinou. No a co dál? Další bonusy k tomu, třeba dneska mezi 10. a 14. bude otevřen kostel svatého Šebestiána na Svatém Kopečku. Od 10 do 13 se uskuteční komentované prohlídky Mikulovského zámku a tak dále a tak dále. A co je podstatné, že dneska se vstupné neplatí. Tak to je Mikulov pálavské vinobraní, teď už pro vás Ricky je povery a za chvíli třeba Michal Prokop a Framus 5. Dál hezky česky.

0: přiblížila se 7. hodina. Další čerstvé zprávy s Kristýnou Ševčíkovou za okamžik. No a z písniček ode mě pro vás třeba Petr Muk a Šalom Stín katedrál. Taky zavzpomínáme na Superstar z roku 2009. A dorazí Janek Ledecký. Budu všechno, co si budeš přát. Hrajeme hezky česky za 3 minuty, už nám odbije 7. hodina.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Podle meteorologů dnes se bude převážně zataženo, leckde už nám prší v tuto chvíli a srážek bude přibývat během dne od severozápadu. Na Moravu a do Slezska by se měli dostat až odpoledne nebo k večeru. Co se teplot týče, dnes 18 až 22, na západě a severu Čech kolem 16 a v 1000 metrech na horách okolo 13 stupňů.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Policie se zaměřuje na hlučná auta a motorky. Je vyšší zájem o to být členem volební komise. Fotbalisté Slávie budou hrát o návrat do čela tabulky. Krásné ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Policie i radnice cílí na hlučná auta i motorky. Obyvatelé si stěžují především na noční jízdy, hlasité výfuky nebo závodění v ulicích. V Ostravě policisté při 3 speciálních akcích za poslední měsíc zkontrolovali přes 400 vozidel a odhalili desítky přestupků. Praha a další města pořídila mobilní hlukoměr, který má pomoci odhalovat vozy překračující povolené limity. Členové volebních komisí dostávají letos za svou práci vyšší odměny. A právě to může být jedním z důvodů vyššího zájmu o svou práci. Například v Liberci se letos hlásí výrazně více lidí než v předchozích letech. Potvrzuje to i mluvčí města Jana Kodymová.
4: Letos po dlouhé době nebyl problém komise obsadit. Z 11 volebních stran delegovalo své členy 9 volebních stran. Do minimálního počtu členů jsme komise doplnili zaměstnanci statutárního města a některými dobrovolníky.
3: Já ještě doplním, že Liberec má dokonce po několika letech ve volebních komisích i náhradníky. Praha posílí síť výjezdových základen záchranky. V Modřanech, Suchdole a Kunraticích mají vzniknout nové modulární stanice, které budou v případě potřeby možné přemístit. V Modřanech se předpokládá výstavba letos a příští rok. V případě Kunratic a Suchdola se chystají další kroky vedoucí k zahájení staveb. Fotbalisté Slávie budou dnes hrát v Teplicích o návrat do čela tabulky. Včera je z vedení sesadili Liberec. Mistr ztrácí na druhém místě na Slovan 2 body. Zápas v Teplicích začne v 18 hodin. Dnešní program doplní ještě utkání Ostrava Pardubice, Zlín Hradec Králové a Plzeň Olomouc. Tolik zprávy Rádia Blaník a já vracím slovo Vlastovi.
0: Já jsem tady přesně 7 hodin, to je aktuální čas. Dobré ráno přeju.
1: Vlasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
0: Tak jak s tím počasím dnes a zítra? Rozebereme s meteorologem a za chvíli se přihlásí do vysílání Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu. Teď Petr Muk a Šalom Stín katedrál.
1: Posloucháte
2: Dobré ráno Rádia Blaník.

0: Krásná písnička od Superstara z roku 2009. Příběh nekončí. Koho jsme tehdy slyšeli v téhle písni? Jaké finalisty? Například Martina Chodůra. Byl tam taky Miroš Majda, zpíval Honza Bendik, Monika Bagárová, Leona Šenková a spousta dalších.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. A teď už na Blaníku budeme zjišťovat něco o počasí. Ve vysílání s námi meteorolog Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Jasné, dobré ráno i vám.
0: Jak to vypadá teď venku po ránu v České republice?
2: Hlavně máme zataženou až oblačnou oblohu a na severozápadě Čech se postupně vyskytuje občasný déšť nebo přehánky. Na Moravě a ve Slezsku ještě místy zmenšená oblačnost. Teploty se pohybují od 13 do 8 stupňů Celsia, ale na Moravě a ve Slezsku je při zmenšené oblačnosti chladní až 6 stupňů Celsia.
0: Co ten dnešek?
2: Den přinese postupně od severozápadu další zatahování. Bude většinou zataženo, od severozápadu se nejprve v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupňů Celsia, ale na západě a severu Čech bude chladněji okolo 16 stupňů.
0: A jakým počasím odstartuje nový pracovní týden?
2: Zítřek přinese postupně ubývání oblačnosti. Ještě ráno bude zataženo až oblačno a na většině území musíme počítat s občasným deštěm nebo přehánkami, ale během dne od severozápadu srážek i oblačnosti bude dále ubývat až večer do vyjasnění. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Tak já moc děkuju, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Mějte se hezky naslyšenou.
0: No a my pokračujeme dál, jedna z říčného tance pro vás právě teď Erik Carmen a pak hezky český divoký byl Síť.

0: na divoké byl písnička Síť. Za 10 minut bude 7:30. Máme neděli 13. září roku 2026 a přesně před 2 lety zasáhla Moravu a Slezsko povodeň. Stal se pátek 13., kdy začalo pršet a během pár dnů dosáhlo více než 200 toků některého z povodňových stupňů. Dokonce 55 měřících míst zaznamenalo 100letou vodu. No, bylo to tenkrát opravdu strašné. Třeba Jeseník byl poničen, záplavová vlna uzavřela Litovel a nejhorší situace tehdy panovala v Moravskoslezském kraji. Třeba zasažená města Ostrava, kde se protrhla říční hráz u soutoku Opavy a Odry, pak taky Opava nebo Krnov, který byl zaplaven z 80%. A silně zaplaveno bylo i město Bohumín. Jsou to přesně 2 roky, kdy to začalo. Radio
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
2: Tentokrát se na vás těšíme v Čáslavi
1: na náměstí Jana Žižky Strocnova.
2: V pátek 18. září.
1: Náš hudební program startuje v 5 hodin odpoledne.
2: A už nyní se na vás těší i Janek Ledecký

0: Blanická kapela. Slunce
1: nám svítí. Vstupné se samozřejmě neplatí.
0: A také tady pro vás máme jako dárek naši speciální sluníčkovou samolepku,
1: na které můžete královsky vydělat.
0: Tak přijďte 18. září do Čáslavy.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
1: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
2: Car Truck and Bus Service. Už 30 let jsme spolehlivým partnerem pro vaše autobusy a nákladňáky. A 30 let stabilním a férovým zaměstnavatelem. www.car.cz.
1: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Baumax slaví 10. narozeniny.
6: 10 let.

0: Baumax.cz.
1: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
2: A jaké?
1: Alfa křížovky, ty s duhou.
2: A s ptákem.
1: Najdete na levnekřížovky.cz.
2: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
1: Mua.
3: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levos Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
4: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
5: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
4: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
5: Tak teď už to zvládnem.
6: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
7: Opel 24.

0: Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
1: Pila Smrčiny hlásí. Nestihli jste připravit palivové dřevo na zimu? Pila Smrčiny České zemědělské univerzity má široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Pila Smrčiny.cz.

skupina Kabát a písnička Oni na Blaníku minutu po půl osmé. Za okamžik zaspívá Janek Ledecký, který si i letošní léto užívá s Blaníkem a hraje na mnoha našich letních koncertech, ano. A za chvíli vás pozvu na ten další, kde i Janek nemůže chybět. A vy se mezi tím můžete podívat třeba na náš blanický Facebook, po případě stránky radioblaník.cz a ty fotky z těch uplynulých koncertů, abyste načerpali inspiraci, jaká je to vždycky paráda, a dorazili. No a za chvíli tedy prozradím další podrobnosti, kde se sejdeme, kdo všechno bude zpívat a tak dále. Tak buďte s námi, já přeji krásné ráno.

0: Jan Chladecký zpíval hezky česky na Blaníku. Budu všechno, co si budeš přát. No co bychom si tak mohli přát? Třeba, že bychom Janka přivezli na další letní koncert a že byste tam mohli vyrazit zadarmo?
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tohle je předem splněno, protože letní koncerty jsou tu pro vás ještě během září. A nejbližší zastávka, která nás čeká, bude už tento pátek, tedy 18. v Čáslavi. Začínáme krátce před 5. hodinou odpoledne na náměstí Jana Žižky z Trocnova a kromě Janka Ledeckého zaspívá taky Olga Lounová.
2: Pravejch chlapů je dneska málo, pravejch citů snad ještě mít.
0: Blanická kapela nemůže chybět,
2: prachu, ty
0: k tomu i Vojta Nedvěd.
3: Děda mi vyprávěl, jak žilo v době, když život nosil tisíckrát.
0: Už jsem to říkal, vstupné se ani tentokrát neplatí. Jídla a pití bude dostatek, doprovodný program k tomu všemu. I na místě bude naše nová speciální samolepka, kterou můžete vyzvednout. Pak nalepit a třeba za vámi dorazíme a nadělíme penízky. Někdo z vás na konci té velké hry získá i 100 000 korun. Takže velké lákadlo, ale především proto, abyste si zaspívali ty vaše oblíbené české písničky. Tak přijďte teď v pátek 18. Čáslav.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Za okamžik ode mě pro vás Ivana Andrlová, Kdyby se v komnatách, a dál hezky česky taky Pavel Žalman Lohonka, Kdyby tady byla taková panenka, za 4:03.
4: Čechomor v pražském planetáriu.
1: Pojďte si s námi užít další Hvězdy pod hvězdami.
4: Výjimečný zážitek na výjimečném místě.
1: V úterý 22. září.
4: Představení je už vyprodané, ale my pro vás máme poslední vstupenky zdarma.
1: Už od zítřka na Blaníku.

0: Zuzka Michnová, tak je Marcias, písnička s Luisem. Nám se blíží 8. hodina, další čerstvé zprávy s Kristýnou Ševčíkovou, no a ode mě pro vás třeba Dalibor Janda. Taky zaspívá Hana Zagorová. No, řeka zázrak u nás čeká. Stejně tak jako Petr Janda, jak se vytrácíš má lásko.
1: Něco mě mrazí, něco ve mně zemne.
0: Tak vám na Blaníku hrajeme hezky česky a za 4 minuty bude 8 hodin.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Tak jak dneska s tím počasím, většinou zatažená obloha, v tuto chvíli už leckde prší, srážky se začnou rozšiřovat. V Čechách ještě během dopoledne, na Moravu a do Slezska by měly dorazit během odpoledního dne. A co se teplot týče, dnes 18 až 22, na západě a severu kolem 16, v tisíci metrech okolo 13 stupňů.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně jak...
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně. Vláda pro...

0: dostupnost očkování proti vybraným infekčním onemocněním u dospělých. V nájemním bytě nejsme úplně pány svého prostoru. I když si ho chceme zařídit podle svého, některé úpravy už vyžadují souhlas majitele. Kde je hranice mezi běžným užíváním a zásahem do bytu, vysvětlí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
1: Může jít například o tapetování stěn, výměnu původního nábytku nebo jiné úpravy, které mění podobu či vybavení bytu. Naopak kvůli běžnému přestavení nábytku v místnosti a nebo vyměňovatné zásuvky není souhlas pronajímatele potřeba.
0: V případě, že je souhlas pronajímatele potřeba, je dobré mít ho vždy písemně. Francie se v poslední době potýká s loupením uměleckých děl. Bilance za poslední rok činí 10 vykradených muzeí. Naposledy zmizely dva obrazy impresionisty Pierre Augusta Renoira, přičemž totožnost pachatelů ani osud vzácných pláten nejsou známé. Zloději v takovýchto případech většinou pracují na zakázku. Tamní vláda navíc nedávno snížila o desetinu rozpočet na ochranu památek a kulturního dědictví. Pražské kino Radotín slaví 100 let nepřetržitého provozu. Výročí dnes připomene odhalením pamětní desky na fasádě budovy, projekcí českých filmů i debatou s hercem Miroslavem Donutilem a dalšími hosty. Na programu bude také sestřih záběrů, které na místě v minulosti vznikly, a komentovaná prohlídka zákulisí. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už opět Vlasta.
2: Za minutu 8 hodin, dobré ráno přejeme.
3: Vlasta Suk
4: na Rádiu Blaník.
2: A všem Luborům k svátku, jen to nejlepší, ano, Lubor slaví, tak na ně myslete. My hrajeme hezky česky, tohle je Dalibor Janda, hráli jsme Kličkovanou.
3: Posloucháte
4: Dobré ráno, Rádio Blaník.

0: neděli ráno posloucháte Blaník. Teď nám zpívala Eňa, která se narodila jako páté dítě z devíti. Teda mít 8 sourozenců, to je něco. Za chvíli Hana Zagorová, další hezká česká pro vás, Řeka zázraků, a taky nám zaspívá Petr Janda. Ještě předtím si dáme reprízu čtvrtečního dílu Putování kolegy herce Mirka Táborského.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Dnes bych s dovolením pokračoval v příběhu, který jsem minule nazval Pytlácká pomsta. Takže se vracím do lesa u Nové Vsi na Lounsku, na místo, kde se říká U křížku, ale stojí tam vedle sebe kříže tři. První má údajně připomínat vraždu Hajného z roku 1722. V roce 1973 vedle starého dosluhujícího kříže vztyčil lesník Jaroslav Baláč z Nové Vsi další kříž z akátového dřeva. Ten původní ovšem nechal na místě, přestože vypadal, že už dlouho nevydrží a co nevidět spadne. Uběhlo ale 50 let a stojí pořád. Aby to bylo ještě zamotanější, mezi oběma kříži je nyní z brusu nový třetí kříž, který v roce 2024 věnovali Lesy České republiky. Takže místo jednoho jsou tu najednou tři kříže a nějakou dobu to tak nejspíš zůstane. Ty dva starší vypadají už docela schátrale, ale jsou uchyceny do nových kovových patek, takže asi jen tak nespadnou. S kaskami o lesnících, které pytláci popravili tím, že je posadili nebo pověsili hlavou do mraveniště, jak se to údajně stalo zde, se dějiny českých lesů přímo hemží. Má se za to, že příběhy o umučených hajných vymýšleli a rozšiřovali sami pytláci jako varovný vzkaz pro ty strážce lesů, kteří jim příliš horlivě šlapali na paty. A možná je to i případ od Nové Vsi. Pokud by kříž ve skutečnosti neměl s pytláky a hajnými nic společného, mohl by připomínat dělníky, kteří tu pracovali ve starém důlním díle, jehož pozůstatky s hromadami hlušiny jsou tu ještě vidět. Určitě tu kdysi byl důl nebo lom a u cesty pod ním mohl stát dřevěný kříž, u kterého se dělníci každé ráno modlili, aby se večer vrátili domů z nebezpečné práce, živí a zdraví. A možná v tomto lomu či dole přišel někdo o život a kříž pak postavili na jeho památku. Tajemství lokality U křížku v lese u Nové Vsi na Lounsku se zřejmě nepodaří úplně rozlousknout, ale procházka z Nové Vsi ke třem křížům stojí za to. Už protože tohle místo leží v cenném přírodním parku Džbán. Tak se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Petr Janda, další hezká česká písnička na Blaníku pro vás. Nějak se vytrácíš, má lásko. Ještě 10 minut bude půl deváté a teď si řekneme, jaké nás bude provázet počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. S námi ve vysílání meteorolog Šimon Kolář z Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné ráno.
2: Krásné dobré ráno i vám.
0: Tak v tuto chvíli máme leckde zataženo a sem tam prší. Co přes den?
2: Den přinese postupně od severozápadu další zatahování. Bude většinou zataženo, od severozápadu se nejprve v Čechách, později i na Moravě a ve Slezsku přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupňů Celsia, ale na západě a severu Čech bude chladněji okolo 16 stupňů.
0: Jak odstartuje nový pracovní týden, co zítřek?
2: Zítřek přinese postupně ubývání oblačnosti. Ještě ráno bude zataženo až oblačno a na většině území musíme počítat s občasným deštěm nebo přehánkami, ale během dne od severozápadu srážek i oblačnosti bude dále ubývat až večer do vyjasnění. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupňů Celsia.
0: No a co potom? Třeba od úterý dál?
2: V dalších dnech nás pak úterý a zpočátku i ve středu čeká slunečnější počasí. Mělo by převažovat pojasno, jen během dne přechodně oblačno a ráno musíme počítat zejména v údolích s místními mlhami. Nejvyšší teploty naměříme v úterý nejčastěji mezi 19 až 23 stupni Celsia, v nejteplejších částech Čech a Jižní Moravy až 25. Ve středu dokonce až do 26 stupňů Celsia. Ve středu odpoledne přes naše území přejde studená fronta, čekáme opět oblačno až zataženo, déšť, přehánky, výjimečně i bouřky a ke konci týdne se ochladí na teploty většinou kolem 19 stupňů.
0: Tak moc děkujeme a mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: No a dál pro vás už za chvíli třeba Lenka Filipová s písní Zamilovaná.
3: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
8: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
7: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
9: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
10: Mat. Ten obchod mám rád.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
13: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
14: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
13: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
14: Tak teď už to zvládnem.
15: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
16: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
17: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
16: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
18: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
19: A vemte sebou i děti.
20: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
18: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
21: Vstupenky na dětiraje.cz.
20: Bude vejdán.
22: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví.
1: Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
22: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Urize na fiat.cz.
23: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
24: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
23: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
25: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
26: A jaké?
25: Alfa křížovky, ty s duhou.
26: A s ptákem.
25: Najdete na levnekřížovky.cz.
26: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
25: Mua.
27: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz.
28: K čemu vám jsme dobrý?
29: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.

0: Rádia Blaník.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Ano, Krajánek Rádia Blaník vyráží několikrát týdně do terénu a co je podstatná věc, že vás zveme na hezká místa, na pěkné výlety. V tomto týdnu jsem vyrazil například do Rokytnice v Orlických horách ve východních Čechách, kde najdete sýpku Muzeum Orlických hor. A co tady uvidíte, zažijete, to mi prozradil ředitel Muzea a Galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, pan Tomáš Zelenka.
3: Máme tady celou řadu věcí, snažíme se být připraveni na dětské návštěvníky, takže například tady můžete za mnou vyzkoušet tvorbu některých řemesel, zároveň koho by zajímala příroda, tak tu máme celou řadu exponátů, které nám ukazují, jak vypadá příroda Orlických hor. Otevřeno máme celoročně, vždy od úterý do neděle, v sezóně dokonce včetně pondělka, vždy od 9 do 17 hodin.
2: Všechno jsme to dokumentovali, nafotili, natočili, už brzy uvidíte reportáž na našich stránkách radioblaník.cz. No a nezapomeňte, že celé září od pátku do neděle vyrážíme za vámi s penízky, ano, a kontrolujeme ty vaše nalepené samolepky, které si mimo jiné, které si můžete kromě našich akcí stáhnout taky z webu radioblaník.cz. Pak se zaregistrujete, no a když k vám přijedeme a zkontrolujeme, jestli opravdu máte samolepku nalepenou, tak vám dáme minimálně 5000 korun. Kam dneska kolega Martin Císař naznačí nám to? Tak na to si počkáme. Krátce před 9:45 nám to poví.
0: Jsme Blaník
1: a jedeme za vámi.
2: A za chvíli Xindo X, Černý stíny. 8:30, 5 minut k tomu.
0: Hey!

též smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: The Černý stín.
1: Za námi písnička Černý stíny od Xindla X. Blíží se 8:45. No a teď zamíříme do Benešova. Tamní knihovna je totiž po velké rekonstrukci a už se blíží její otevření veřejnosti. Podrobnosti nám poví sám pan místostarosta Jakub Hostek.
2: Rekonstrukce knihovny se zdárně blíží ke konci. Celkové náklady se vyšplhaly do částky 80 milionů, včetně fotovoltaiky i toho předprostoru, a 23. září proběhne slavnostní otevření. Knihový fond se úplně nerozšíří, ba naopak tam dochází k nějaký revizi. Ty některé tituly prostě jsou vyřazený díky tomu, jak se vyvíjí doba, tak i ta funkce té knihovny se trošičku mění.
1: Ta rekonstrukce začala loni na jaře a jednou z novinek jsou i toalety, které dosud v Benešovské knihovně chyběly. Takže zdravíme do Benešova ke Konopišti a posíláme další pohodovky. Už za chvíli Rajcet Fred a hezky česky Lucka Ondráčková. Kdo tě má rád? Blaní?

0: Takhle po ránu nás teď roztančili Rage Set Fred. Přejeme krásné a ničím nerušené. Teď už řekl bych dopoledne, protože se přiblížila 9:00, i když pro některé v neděli v tento čas je ještě ráno. Co říkáte? Nicméně, co nás čeká, jaké písničky si zahrajeme po zprávách? V příští hodině Karel Černoch a Senko v boju. Každý si přál. Taky Marcela Hlanová, Jestli je na nebi Bůh. S Karlem Gottem zazpomínáme na léta prázdnin.
1: Svět byl fajn, svět byl náš,
0: svět je fajn i teď. A Blaník vám hraje hezky česky. Za 4 minuty bude 9.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes většinou oblačno, postupně zataženo a srážky, které nás teď už trápí na některých místech naší republiky, se rozšíří během odpoledne dál a k večeru dojdou na Moravu a do Slezska. Čekejme tady občasný déšť. Teploty od 18 do 22, na západě a severu Čech chladněji kolem 16 a v 1000 metrech okolo 13 stupňů Celsia.
3: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio do každého počasí.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Chcete si sednout tady, nebo
6: astězit? Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?

0: Krásné nedělní dopoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Zájem českých cestujících o podzimní letenky meziročně vzrostl, a to až o pětinu. Vyplývá to z vyjádření oslovených prodejců letenek. Díky novým spojením z Prahy je podle prodejců výrazně větší zájem o Asii. Od srpna se více létá mezi Prahou a Tchaj-pchi a od 10. října přibude nová linka spojující Prahu s Hanojí. Podzim klepe na dveře, teploty klesají a přichází období i na chlazení. Důležitá je proto prevence, která nemusí být nijak složitá. Jak podpořit imunitu, poradí mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Bátok.
1: Základem je sezónní a pestrý jídelníček. Sáhněte po kořenové zelenině, dýních, jablkách, šípkách nebo rakitníku a kysaném zelí, které přirozeně dodají vitamin C i antioxidanty. Zásadní roli hraje také zdraví středního mikrobiomu, kde sídlí převážná většina naší imunity.
0: O imunitu je ale potřeba pečovat dlouhodobě. Důležitý je tedy i dostatek spánku, pohybu a odpočinek. Ústecký kraj letos rozdělí hasičům přes 27 milionů korun. Peníze dostanou hlavně na techniku. Města Jirkov na Chomutovsku a Kryry na Lounsku dostanou speciální přívěs pro nouzové ubytování lidí při mimořádných událostech. Starat se o ně budou dobrovolní hasiči. O rozdělení peněz rozhodli krajští zastupitelé. Počty zvěře v Jihočeském kraji letos ke konci března stouply. Meziročně o bezmála 7% na 138 tisíc kusů. Více se navýšil počet divokých prasat. Zvířat v přírodě bylo nejvíce za posledních 10 let. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Vlasta.
2: Teď je přesně 9, startuje dopolední vysílání na Blaníku.
3: Vlasta Suk na Rádiu Blaník.
2: No, jelikož je neděle, víkend, za okamžik taky kolegyně Ivalecká, dobré rady do zahrady, co si pro nás nachystala, tak to si řekneme za chvíli. No a k tomu zahrajeme hezkou českou Teď mandraže. Tady jsou Brouci.

0: Jerry Halliwell na Vlaníku It's Raining Men. V překladu prší tu chlapi, takže docela úsměvné. Ale písnička má i českou verzi. Věděli jste, že ji přespívala i Helena Vondráčková pod názvem Déšť? Možná jste to věděli, možná ne. Každopádně o tom budou i dnes slavné desky Hezky Česky, které roztočíme už za hodinu, krátce po 10. hodině, kdy si vás opět hudebně prověříme. Tak, teď dobré rady kolegyně Iva Lecka a pak Hezky Česky Marcela Holanová či Karel Gott. Léta prázdnin, 10 minut po 9.
1: Radio Blaník uvádí
2: dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, jestli vám po létě začínají truhlíky smutnět, rozhodně ještě neuklízejte. Právě teď je ideální čas udělat si podzimní výsadbu a ta může být krásná klidně až do zimy. A nemusí to znamenat jenom klasický vřes a chryzantému vedle sebe. Mnohem zajímavější je truhlík poskládat tak, aby v něm bylo něco barevného, něco zeleného, něco převislého a něco, co vytvoří výšku. Třeba dozadu můžete dát nižší okrasnou trávu nebo dlužichu. Dlužichy jsou skvělé právě kvůli listům. Najdete je ve vínových, bronzových, zelených i skoro černých odstínech. Doprostřed přidejte vřes nebo drobnokvětou chryzantému a na okraj dejte břečťan. A pokud chcete trochu podzimních barev navíc, přidejte okrasné zelí nebo kapustu. Ty mají jednu zajímavou vlastnost. Čím víc se ochladí, tím výraznější bývají jejich barvy. Pozor, nesázejte rostliny do truhlíku natěsno, jak to vypadá v obchodech. Rostliny potřebují prostor a hlavně vzduch. Příliš hustá výsadba znamená horší proudění vzduchu a větší riziko problémů s vlhkostí. Pozor taky na zálivku. To, že je podzim, neznamená, že už se nemusí zalévat. Truhlík může na slunci nebo ve větru vyschnout překvapivě rychle. Zároveň ale nenechávejte rostliny stát ve vodě. U podzimní výsadby je dobrý odtok vody ještě důležitější, protože přichází více deště a je méně tepla, které by přebytečnou vodu odpařilo. A pokud chcete, aby truhlík vydržel opravdu dlouho, myslete i na materiál nádoby. Jakmile přijdou mrazy, voda v mokrém substrátu může zmrznout a keramický truhlík nebo květináč může popraskat. Plastové nádoby jsou v tomto ohledu praktičtější. Takže jestli vám letní muškáty pomalu končí, není důvod mít okno bez života. Vyměňte léto za podzim. Hezkou neděli, naslyšenou.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na rádiu Blaník.

0: I v neděli dopoledne posloucháte Rádio Blaník a tohle byla skvělá Marcela Holanová, která začínala ve skupině Faraon a písnička, ta nás potěšila, jestli je na nebi Bůh. Za 10 minut bude 9:30 a teď míříme do našeho blanického obchůdku na našem webu, kde si můžete zakoupit nespočet nádherných věcí s naším sluníčkem. Chtěli byste mít doma na ledničce naši magnetku, anebo co takhle sluníčkovou 6-gigovou flešku, hrníček, půl litr, svačinový box, spoustu oblečení a tak dále, tak si to pěkně projděte a já věřím, že si něco z nabídky vyberete a uděláte radost sami sobě nebo někomu z vašich známých. Náš blanický e-shop najdete na stránkách radioblanik.cz. No a dál hezky česky třeba Iveta Bartošová, už za chvíli Útoč láskou. Těšte se.
1: Tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
3: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Břestu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená smažák.
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Největší výstava pro milovníky koní s jedinečnou večerní koňskou galašou se zahraničními hosty. Od 18. do 20. září. Výstaviště Lysá nad Labem.
8: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
9: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
8: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
9: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
10: Maxi Dotace.
11: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
12: Dotace z Fatre jsou zpět.
13: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
12: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top 2 v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
13: Ti, co sousedům staví novostavbu.
12: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
14: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
15: Padá!
16: Tak si něco přej.
15: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
16: Tak to se mi to přání splnilo.
15: Cože?
16: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
15: No tak, toho musíme rychle objednat.
17: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
18: Baumax slaví 10. narozeniny.

0: CZ.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
4: Pila Smrčiny hlásí. Nestihli jste připravit palivové dřevo na zimu? Pila Smrčiny České zemědělské univerzity má široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. pilasmrčiny.cz.
5: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.

0: Co by prodavač? Právě teď na Blaníku za 5 minut bude 9:45.
1: Sluníčkové září.
2: S Blaníkem a Centropolem.
0: No jo, stále vozíme penízky našim posluchačům. A jak je to s těmi samolepkami dnes? Kolega Krajánek Martin Císa se vyrazí někoho z vás potěšit. Martine, tak se ptám, jak to dneska vidíš? Ahoj, krásný den.
3: Ahoj Vlasto, krásný dobrý den, hezkou neděli tobě a všem posluchačům, kteří právě poslouchají Rádio Blaník. Na tvoji otázku jasná odpověď, zase to budou 3 místa, tentokrát začnu ve Strančicích a pojedu dál, dál a dál. Budou to 2 posluchači, kteří bydlí v bytovce a 1 posluchač, který bydlí v rodinném domku. Ale víc už neprozradím, protože za chvíli vyrážím a budu se hlásit odpoledne do našeho vysílání. A tady je potřeba doplnit, že zase půjde o 5, možná i o 7 000 a ve finále možná také o 100 000 korun. Tak uvidím, jak to dneska dopadne, zdali třeba mezi těmi 3 bude někdo, kdo dá správný tip a bude to ten, který vyhraje těch 100 000 korun od Centropolu a Rádia Blaník. Tak já vyrážím, přeji krásný den a Vlasto, tobě předávám zase slovo zpět do studia.
0: Tak já děkuju, šťastnou cestu samozřejmě a vy se můžete kdykoliv přihlásit na naší internetové adrese radioblaník.cz.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: Dál hezky česky už za chvíli, Lucka Bílá, Josef Vojtek, zítřejší ráno a taky Karol Černoch, Senko v boju.
1: Nejen dobří holuby,
2: ale i blanické účtenky se vrací.
1: Účtenky, které zaplatíme za vás.
2: Ať to stojí, co to stojí.
1: Každé všední ráno krátce po 7.
2: Petr platí vaše účty.
1: Na Rádiu Blaník.

0: Takhle báječně vám hrajeme v neděli dopoledne Michal Hrůza, Lenka Dusilová a píseň Kovbojská. Jaké písně zazní po 10. hodině? Třeba od Hany Zagorové. Taky dorazí Tereza Kendlová a Diamanty. A zahrajou kapelu Turbo, Hráči dáme. Hrajeme hezky česky, za 5 minut bude 10.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Let, kde už nám prší od rána a ty srážky se začnou rozšiřovat do celé republiky. Na Moravu a do Slezska dorazí až později odpoledne. Z teplot dnes 18 až 22, na západě a severu okolo 16 a v 1000 metrech kolem 13 stupňů Celsia.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
3: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa!
1: Na kraji zemích je ochotnej ňam, ňam, ňam.
2: Skonto nábytek.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
6: CZ.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
11: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
12: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Vláda projedná novelu o návykových látkách. Jihomoravské palírny se potýkají s podprůměrnou sezónou. Voliči ve Švédsku rozhodují o novém složení parlamentu. Dobré dopoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Kratom bude nejspíš možné od příštího roku koupit až od 21 let. Teď je to možné od 18. Jeho prodej v e-shopech bude zakázaný. Na kratom se má také zavést spotřební daň a DPH se zvedne na 21%. Zpřísnit by se měl i režim pro elektronické cigarety a nikotinové sáčky.

0: švestek i raných odrůd hrušek nebo jablek. ČTK to řekli dotázaní provozovatelé pálenic na Brněnsku. Kvůli suchu je podle nich ovoce navíc menší, pálenky z něj tak méně. Ve Švédsku začaly dnes ráno parlamentní volby. Očekává se těsný souboj pravice a levice. Do vlády by se poprvé mohli dostat krajně pravicoví švédští demokraté. Volební místnosti se uzavřou ve 20 hodin středoevropského času a v zápětí budou zveřejněny odhady výsledků. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už pokračuje Vlasta.
1: Vlasta Suk
2: na Rádiu Blaník.
3: Teď je přesně 10, já vám přeji krásnou neděli. Za chvíli se vás opět hudebně prověřím, jaké znalosti máte, co se týká písniček zahraničních a českých verzích. Protože roztočíme slavné desky hezky česky, tak si připravte telefony, budete se moci zapojit. Do té doby No Name, anebo teď skupina Turbo a písnička Hráč.

0: skupina No Name a písnička Prvá. No a teď už si vás opět hudebně prověříme.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: Dneska vám zahraju countryový duet a tahle písnička je z roku 1953, takže hodně velké retro. Budou zpívat jednak americký zpěvák Ferlin Husky a taky americká zpěvačka a skladatelka Jean Shepherd. A tahle písnička, tak ta se odehrává v pozadí korejské války. Víc už nenapovím, protože bych vám mohla povědět až moc a ptám se, kdo pak ji zpívá hezky česky. Takže já vám ji zahraju a těším se na vaše tipy na telefonu 800 109 109.
1: Slavné desky hezky česky na Rádiu Blaník.

0: My husband wants it now. When I tell you who I'm wedding, you won't care, dear, anyhow. Now the ceremony has started, and I'll wed your brother, Don. Will you wish us happiness forever, dear John?
1: Tak to bylo retro z roku 1953, Ferlin Husky a taky Jean Shepherd's Dear John Letter. A kdo paky zpívá hezky česky?
2: Slavné desky, hezky česky.
1: Posluchačka Zdeňka od Žďáru nad Sázavou na telefonu. Zdeňko, dobrý den.
3: Dobrý den. Ne od Žďáru nad Sázavou, z Posázaví, od Zruče nad Sázavou.
1: Jo, od Zruče, tak to jo.
3: No, já si myslím, že tohle zpívala Naďa Urbánková, drahý můj.
1: Pojďme si pustit posluchače, kteří volali před vámi, jo?
3: Ano.
4: Dobrý den, zdraví vás Marie, ubytovna Černošice. Písnička se jmenuje Drahý můj, zpívá je Naďa Urbánková s panem Grossmanem. Mám takový dojem.
5: Dobrý den, tady Hana Otmajma, já si myslím, že je Naďa Urbánková.
6: Dobrý den, tady Alena. Zpívá to Naďa Urbánková a Jiří Grossman a jmenuje se to Drahý můj.
1: Tak co vy na to, Zdeňko?
3: Ano, je to tak, zapomněla jsem na to vymluvení a toho pana Grossmana. A no, to byl velký hit.
1: Ano, krásná písnička z roku 1967 s českým textem samotného Jiřího Grossmana. A když ještě žila paní Urbánková, tak na jednom z koncertů Rádia Blaník, který se moderoval, vyprávěla, že tu písničku si zaspívala později i s Vladimírem Čechem. Tak jen taková zajímavost.
3: Aha, tak jo, tak děkuji za informaci.
1: Mějte se krásně a se daří. Naslyšenou.
3: Taky přeju krásný den, naschle.
1: A tady je Naďa Urbánková, Jiří Grossman, Drahý můj.
2: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.

0: Michal David a právě začínáme za 8 minut půl 11. Blaník je s vámi i v neděli dopoledne. Pokud jste v pátek propásli českou desítku, tak nevadí, máme pro vás reprízu mezi 12. a 13. Vám opět zopakujeme, kteréže písničky ty české jsou nejhranější v českém, moravském a slezském éteru. Kolega Petr Slíba ten žebříček představí tady mezi 12. a 13. A za chvíli Aneta Langerová či Elton John. I'm still standing.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Baumax slaví 10. narozeniny.
5: 10.

0: Relax.cz.
1: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
2: Potřebujeme obří mravence.
1: Svezeme ji na Jelenovi.
2: A co jí strčí do tlamy? Rysovcovi.
3: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
6: Hola, hola, Kona volá. Test pro všechny rodiče. Kona je za A. Pytlík na přezůvky, za B. Nový Hyundai Kona od Lenera.

0: Kuku. V Lenner Motors v Říčanech na vás čeká 100 skladových vozů Hyundai Kona za nejlepší cenu. Vyberte si dnes a zítra odjíždíte. Více na lennermotors.cz.
1: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
2: A jaké?
1: Alfa křížovky, ty s duhou.
2: A s ptákem.
1: Najdete na levnekřížovky.cz.
2: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
1: Mua.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
7: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4ARCH od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Opel

0: Opel do auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
1: Pila Smrčiny hlásí. Nestihli jste připravit palivové dřevo na zimu? Pila Smrčiny České zemědělské univerzity má široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Pila Smrčiny.cz.

Tereza Kendlová, písnička Diamanty, tady na Blaníku, za 3 minuty bude 10:45. Rok se s rokem sešel a je to opět tady, už můžeme hlasovat v anketě Zlatý slavík. Své fanoušky, kapely, zpěváky, zpěvačky můžete podpořit svými hlasy do 15. listopadu. A to slavnostní vyhlášení proběhne v pátek 27.11. Jinak hlasovat můžete přes svobodný formulář, do vyhledávače zadáte Český slavík a jednoduše napíšete jména vašich oblíbenců. Tak do toho... Teď jsem zvědavý, jak to letos dopadne. My si zahrajeme další skvělé písničky. A když jsme u toho, tak pro vás mám teď Hanu Zagorovou. Svého času taky získala 9 zlatých slavíků. Dáme si písničku Dneska už to vím. Doufám, že potěší. A za chvíli přehodím Karla Zicha.

0: Karel Zich a Alenka v říši divů. Jedeme na Blaníku. Za chvíli 11 hodin, další skvělé písničky nachystány. Jarek Nohavica a Čechomor, Kometa.
1: Zvětšil jsem kometu, byla jak relief.
0: Také nám zaspívá Valdemar Matuška.
2: Řízení je veliká, život mi utíká.
0: A nebude chybět Dalibor Janda, 10 prstů pro život. Ano, zaspíváme si na. Hrajeme hezky česky, jsme Blaník.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Dnes zatažená obloha postupně, na většině území deště nebo přehánky na Moravě ve Slezsku až spíše v odpoledních hodinách. Co se teplot týče, dnes v maximech 18 až 22, na západě a severu chladněji kolem 16 a v tisíci metrech na horách okolo 13 stupňů Celsia.
3: Jak bude?
5: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník, víkendové tipy.
4: Rádio Blaník.
6: Pěkné dopoledne. V Příbrami si můžete prohlédnout nože. Výstava Nože 2026 se koná v Příbramském kulturním domě. Uvidíte plejádu českých i zahraničních mistrů nožířů a kovářů. Na místě ale budou i výrobci šperků nebo kožedělci. Připravené jsou i soutěže a workshopy a samozřejmě nechybí stánky s občerstvením. Milovníci zvířat by si neměli nechat ujít výstavu králíků, holubů, drůbeže i exotického ptactva ve Vlašimi. Akce, kterou pořádá Český svaz chovatelů ZO Vlašim, najdete v chovatelském areálu. A kromě zvířat se můžete těšit i na občerstvení, soutěž v králičím hopu a stánek s překvapením. Výstava je do 4. A pokud přemýšlíte, jak po obědě zabavit vaše děti, vezměte je do Berouna. V kulturním domě Plzeňka ve 2 odpoledne začíná pohádka o princezně, která ráčkovala. Těšit se můžete na laskavý humor, barevné kostýmy i známé písničky Zdeňka Rytíře. Vstupné je 160 korun. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Skonto na Vite.
9: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
11: Atención!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Vlasta Suk
4: na rádiu Blaník.
0: Krásnou neděli, pohodové dopoledne vám přeji. Minuta nás dělí od 11 hodin. Za okamžik připomenu, jak si od nás můžete vyhrát penízky. Vždy v pátek, sobotu a v neděli vám můžeme přivést minimálně 5000 korun a ve finále někdo dostane 100 000. Tak pravidla zopáknu za pár minut. Do té doby Jarek Nohavica a Čechomor, teď Lucie Vondráčková a Láska umí víc.

0: Úvodně tuhle písničku zpíval Jarek Nohavica, ale bez doprovodu Čechomoru. S Čechomorem si myslím, že to má daleko větší náboj, ta píseň. Opravdu se povedla. Tak doufám, že vás potěšila. 10 minut po 11. hodině posloucháte Blaník. Sluníčkové
1: září. S Blaníkem a Centropolem.
0: A co se taky povedlo, že vám rozdáváme penízky. Vždy v pátek, sobotu a neděli po celé září jezdíme za vámi a kontrolujeme, jestli máte vylepené ty samolepky. A že nevíte, o jakých samolepkách je řeč, no jsou to ty naše nové Blanické s Centropolem, které rozdáváme na každé blanické akci, po případě si můžete stáhnout na stránkách radioblanik.cz. Vy si je pak vylepíte, přihlásíte se do hry právě na našem webu radioblanik.cz. No a čekáte. Pokud k vám dojedeme a zjistíme, že ta samolepka opravdu je nalepená tam, kde jste uvedli, dáme vám minimálně 5000 korun a budete se radovat jako už spousta spokojených výherců.
2: To znamená, že od nás získáváte 5000 korun.
3: Jupi, hurá! Jsem z toho úplně nadšená, mám radost, protože teďka je začátek školního roku, čekají nás platby kroužku pro děti, máme 4 děti, takže se to bude jistě hodit.
2: My jsme si to zkontrolovali a máte od nás 5000 korun.
4: Děkuju, super.
2: Já bych vám chtěl říct, že získáte 5000, ale bohužel vám to neřeknu.
5: A nevím proč.
2: Protože vyhráváte 7000 korun.
5: To je výborný. To je lepší zpráva.
0: No a ta ještě lepší zpráva, že ve finále to bude 100 000. Tak hodně štěstí.
1: Sluníčkové září.
6: S Blaníkem a Centropolem.

0: Já vám přeji stále krásné dopoledne ve společnosti Rádia Blaník a za 8 minut už bude 11:30. Letošní léto bylo hodně horké, ty 40 to už bylo něco. A teď si představte, že byste naměřili teplotu více než 50 stupňů Celsia. A přesně tuhle nejvyšší teplotu na světě naměřili v roce 1922 meteorologové v Libii. Ve stínu tam bylo, pozor, 57,8 stupňů Celsia. Ale dnes, to znamená 13. září, před 104 lety. Je to vůbec možné? Tak přesně tohle se opravdu stalo. Takovou hodnotu si opravdu tedy představit neumím. Za chvíli pro vás Valda Matuška, slavíci z Madridu a taky třeba Dalibor Janda. 10 prstů pro život. Radio Blaník.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
2: Tentokrát se na vás těšíme v Čáslavi.
1: Na náměstí Jana Žižky z Trocnova.
2: V pátek 18. září.
1: Náš hudební program startuje v 5 hodin odpoledne.
2: A už nyní se na vás těší i Janek Ledecký.

0: Blanická kapela. Slunce
1: nám svítí. Vstupné se samozřejmě neplatí.
0: A také tady pro vás máme jako dárek naši speciální sluníčkovou samolepku,
1: na které můžete královsky vydělat.
0: Tak přijďte 18. září do Čáslavy.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
1: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najedno je spolek. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
2: Car Truck and Bus Service. Už 30 let jsme spolehlivým partnerem pro vaše autobusy a nákladňáky. A 30 let stabilním a férovým zaměstnavatelem. www.car.cz.
3: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
8: Potřebujeme obří mravence.
7: Svezeme ji na Jelenovi.
8: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
9: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
10: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
11: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu. Jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
12: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
13: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Urize na Fiat.cz.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce AgroCS. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
14: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
16: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
15: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
16: Tak teď už to zvládnem.
17: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

ptačího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu pod víky poslouchat slavíky, zpívat si sní.

Rádio Vlna. Hrajeme vám hezky česky.

0: Anna K. nám dospívala na Rádiu Blaník. Já přeji krásné dopoledne. A my teď míříme do Chebu, kde vznikla nová pracovní místa. České dráhy tam totiž otevřely novou opravárenskou halu. A koho je tam potřeba? To nám poví zástupce drah Tomáš Honomichl.
1: Zejména kvalifikací elektrotechnik, elektronik, což jsou profese, které obecně jsou nedostatkové. To znamená, i v rámci západních Čech a Chebu vlastně navazujeme spolupráci se školami, tak abychom získali kvalifikované zaměstnance z řad studentů a nabídli jim perspektivní uplatnění v Českých dráhách.
0: Nová hala má sloužit jako servis vlakových souprav pro celý Karlovarský kraj a částečně i pro soupravy z Ústeckého kraje. Tak ať jde nábor nových postel v hladce a teď už si opět budeme hrát. Do celé pro vás třeba skupina Jojo Band, dáme si Karvinou a těšte se na Kaťáky někdy příště.

0: Já vám přeji od mikrofonu krásné skoro poledne.
1: Ano, za chvíli 12 hodin, to znamená při neděli, že nás čeká repríza České desítky. Kolega Petr Slíva opět zmapoval, jak to vypadá, jaké písničky jsou nejhranější. Tak mezi nimi třeba Xindl X a Dovolená. Taky Marek Ztracený, Obuj si mý boty.
2: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit, můžeš se v nich projít.
1: A stále buduje písnička Vzpomeneš si, kterou zpívají Eva Farná a Miraj. I po 12. hrajeme hezky česky. A Vlasta Sokola vám přeje krásný den.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
1: Dneska odpoledne už většinou zataženo, přidají se přeháníky nebo déšť, co se teplot týče, mezi 18 a 22, na západě a severu kolem 16 a v 1000 metrech na horách naměříme okolo 13 stupňů Celsia.
4: Rádio Blaník.
3: Kdy bude to správné počasí na výlet?
5: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
3: Víkendové tipy.
6: Hezké poledne. Do botanické zahrady v Pražské Troji by měli vyrazit všichni milovníci vína. Na vinici svaté Kláry se koná tradiční vinobraní. Na co se můžou návštěvníci těšit, prozradí mluvčí zahrady Michaela Bičíková.
7: Pro milovníky vína a návštěvníky máme přichystány ochutnávky vín jak z místní produkce, tak i z dalších českých, moravských a zahraničních vinařství. Připraveny budou koncerty, cymbálová muzika, komentované prohlídky vinohradu a také řemeslné ukázky i bohatý program pro děti.
6: A já doplním, že programem vás provede Petr a Adéla z Dobrého rána Rádia Blaník. A v Berouně se konají podzimní hrnčířské a řemeslné trhy. Těšit se opět můžete na ty nejlepší hrnčíře a keramiky z celého Česka i ze zahraničí. Ti přivezou nejen hrnky, ale taky mísy, talíře, džbány nebo vázy. Na Husově náměstí najdete i spoustu stánků s dobrotami a nechybí vinařský koutek. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
8: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
10: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
17: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
18: Tak dobře poslouchejte.
17: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
18: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
17: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
18: Budete viset 101 metrů nad zemí.
17: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
19: Maminko!
18: Prostě pořádnej adrenalin.
17: Tenhle zážitek najdete pouze na
19: Firma na zážitky.cz.

0: Vítejte u České desítky. Zdraví vás Petr Slíva. Je tady další vydání hitparády nejhranějších českých písniček v éteru a tentokrát bude vlastně reflektovat ten první poprázdninový týden. Byl výrazně jiný, než byly ty prázdninové? To zjistíme v té následující hodině. Kolikrát se která písnička objevila v tom uplynulém týdnu v éteru, to nám opět spočítala Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI, kde se všechna data z jednotlivých stanic opět setkala. Takže děkujeme. A nejdříve k odpadlíkům. Tentokrát tady máme dva. Českou desítku opustil Tomáš Klus s písničkou Dokola. Písničkou, která se před týdnem do České desítky vrátila. A druhým odpadlíkem je Puberťák od Xyndla X. Jenomže Xyndl to má pojištěné tím, že má v České desítce ještě jednu písničku. Tu novější, která se jmenuje Dovolená. A protože Xyndl byl tento týden hostem Kytarového rána, tak jsme si právě i o písničce Dovolená povídali.
1: Vzpomeneš si, kdy jsi napsal Dovolenou, nebo kdy tě napadla Dovolená?
2: Hele, Dovolenou jsem napsal tak jako na dvě fáze. My vlastně, když jsme pro nejmenovaný seriál, nebo jak si můžeme jmenovat.
1: Určitě.
2: Pro policii Hvar, která se v té době ještě nejmenovala policie Hvar, takže to se těžko píše písnička, když nevíš název, jako potřebovali napsat nějakou píseň, který jsme potřebovali mít jako dovolenou, mít tam vraždy. A, takže vznikly v té době nápad asi na tři písničky. Jedno bylo něco jako Přes hory, přes doly, přes mrtvoly, to ještě není dodělaný. Jedno bylo Si zabil kámo a jedno byl právě tady ten refrén, kde jako jak vidíte, máte tam i Pro tebe lásko jsem schopnej i vraždy. Takže bylo to připravený, že to bude k detektivnímu seriálu, ale vybrali jsme si tehdy Si zabil kámo, tady to zůstalo v šuplíku. A já jsem moc jako nevěděl, co s tím refrénem. A až jednou jsem zase takhle si stěžoval manželce, jak na vydavatelství mi furt říká, jak píšu furt samý jako negativní písně o konci světa a tak. A o tom, že všechno je v háji. Já jsem říkal, tak o čem je nemám psát, že jo? Manželka říkala, no ale mají pravdu, jako píši, napiš něco pozitivního taky. Jako já jsem říkal, a o čem, podívej se, co se děje kolem nás, tak napiš, jak se těšíš na dovolenou, že jo? A já jsem si vzpomněl na to, že mám v šuplíku tady ten refrén a najednou mě hnedka jako začne napadat sloky, takže dopsal jsem, na žádost manželky jsem dopsal sloky o tom, jak se těším na dovolenou a jak je to takový občas potřeba na nějaký restart těch mezilidských vztahů.
0: No a kromě toho Dovolená zazněla v Kytarové.
2: Jak je to takový občas potřeba na nějaký restart těch mezilidských vztahů.
0: No a kromě toho Dovolená zazněla v Kytarovém ránu samozřejmě naživo.

0: desítka.
1: Na rádiu Blaník, místo deváté.
0: Návrat.
2: Na pláži v písku leželo srdce.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: To byl návrat do české desítky. UDG a odletáš. A jestli máte pocit, že některé písničky vznikají po dlouhém přemýšlení, přepisování a hodinách ve studiu, tak tohle je důkaz, že to někdy jde úplně jinak. UDG byli na soustředění v Krkonoších, posedávali, popíjeli pivo a kytarista Jakub Lenz vytáhl motiv, který měl nějakou dobu v hlavě. Klukům se zalíbil a během týdne byla písnička na světě. Je z toho pomalá emotivní rocková balada, které navíc hodně pomáhají smyčce. Ty aranžoval Honza Steinsdorfer z Činasky a nahrávali se ve studiu Sono. A samotné odlétáš je vlastně o chvíli, kdy člověku dojde, že někoho blízkého začne brát jako samozřejmost. A najednou hrozí, že mu opravdu odletí. Tak to bylo 9. místo. Na 8. je písnička Všechno je v pořádku od skupiny Opět a Radeček. Je to pro ně už 24. týden v žebříčku. A možná je to přesně ta věta, kterou občas potřebujeme slyšet, i když zrovna všechno úplně v pořádku není. Písnička totiž vypráví o chvílích, kdy člověk neví, kam se v životě vydat, plány se rozpadají a člověk se tak trošku ztrácí. Ale někde v dálce má svůj maják, člověka, který ho drží nad vodou. Tak tady je ta písnička, ke které text skupině Opět a Radeček napsal Pokáč. Všechno je v pořádku.
0: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: desítka. Na rádiu Blaník.
1: Sedmé místo české desítky, Poetika a Blízko. Po půlnoci je to jejich další silný hit v éteru. Blízko se narodilo ve Varšavě na mezinárodním songwriting campu. U jednoho stolu se tam potkali muzikanti z Česka, Polska, Rumunska a Německa. No a právě česká verze téhleté písničky dostala název Blízko. A v české desítce je už 12. týden. A právě teď je čas na první pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: A podíváme se do roku 2007. 10 týdnů tehdy vládla éteru písnička Zadarmo od Činasky. Písnička, která si vzala na mušku náš věčný závod. Za penězi, hypotékami, leasingy a za pocitem, že pořád ještě nemáme dost. A vlastně je až překvapivé, jak moc aktuálně tenhle text zní i dnes. Protože člověk může celý život pracovat, vydělávat, nakupovat a pořád něco dohánět a potom zjistí, že ty nejdůležitější věci se stejně koupit nedají. Hudbu napsal František Táborský, text Pavel Groman a právě jeho nadhled ironie a trošku černého humoru dělají ze Zadarmo. Jednu z těch písniček od Činasky, u kterých se člověk nejdříve zasměje a potom si říká, že ten text je vlastně docela přesný. Takže Činasky, Zadarmo a první pohled zpátky.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled.

0: Tak to byl dnešní první pohled zpátky. Vrátili jsme se do roku 2007, kdy 10 týdnů vládla éteru právě písnička Zadarmo od Činasky. A za chvíli už zase k tomu, co vládlo éteru v uplynulém týdnu. Posloucháte Českou desítku na Blaníku.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
3: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Největší výstava pro milovníky koní s jedinečnou večerní koňskou galašou se zahraničními hosty. Od 18. do 20. září. Výstaviště Lysá nad Labem.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nebyl, ho!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
7: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
6: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
9: Mat. Ten obchod mám rád.
10: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
11: Potřebujeme obří mravence.
10: Svezeme ji na Jelenovi.
11: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
12: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
13: Po dovolené jste zjistili, že si potřebujete odpočinout hlavně od svého starého auta? Nenechte si kazit dojmy z prázdnin a vyměňte své staré auto ještě dnes v Praze na Braníku. V Lenner Motors máme až 400 vozů všech značek na jednom místě. To by bylo, abyste si nevybrali. Vaše stávající auto navíc vykoupíme za nejlepší cenu v hotovosti nebo převodem. Stavte se u nás. Máme otevřeno každý den od 9 do 19 hodin. Lenner Motors, váš partner na cestách.
14: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
15: Dotace z Fatre jsou zpět.
16: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
15: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
16: Ti, co sousedům staví novostavbu.
15: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
17: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
18: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
19: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
20: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
21: K čemu vám jsme dobrý?
22: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.

0: Posloucháte Českou desítku na Blaníku a v ní 10 nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu. Konec prázdnin v České desítce mimo jiné přežil i malinovej sirup, ten, který vyráběla babička od Miraje a o kterém napsal písničku, protože je pro něj takovým zosobněním léta, prázdnin a dětských let. Tak tenhle malinovej sirup je mezi 10 nejhranějšími českými písničkami aktuálně 5. týden a od minula si o jednu příčku polepšil. Tady je 6. příčka České desítky Miraj a malinovej sirup.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to zná.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: To byl další návrat do české desítky. Marek Ztracený a Obuj si mé boty. Název téhleté písničky vlastně napovídá, o čem je, protože než začneme někoho soudit, možná bychom si měli na chvíli zkusit obout jeho boty a ujít kus cesty, kterou má za sebou. Nevidíme totiž, co se odehrává v hlavě člověka, který se na nás třeba usmívá, ale uvnitř právě řeší svoje vlastní problémy. A zajímavé je, jak rychle tahle písnička vznikla. Marek je napsal během jediné noci, druhý den s ní vyrazil do studia a za dva dny bylo hotovo a na Letné už si ji s ním zpívalo 70 tisíc jeho fanoušků. Vzpomeneš si, teď teda nemluvím o koncertu Marka Ztraceného, ale o koncertu Evy Farné v Edenu. Ta si tam totiž zaspívala i tuhle písničku, v tomto případě společně s Mirajem, kterého si pozvala jako hosta. Konec konců on s kapelou bude tomuto stadionu vládnout příští rok. No a tahle písnička, Vzpomeneš si, s tím otazníkem na konci, si v žebříčku nejhranějších českých písniček aktuálně vysloužila 4. místo.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Místo 4.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: Čtvrté místo a duet Evy Farné a Miraje v české desítce na Blaníku. V žebříčku nejhranějších českých písniček je 22. týden a 17krát byla první. Kdo je první tentokrát? Tak k tomu se teprve dostaneme. Teď je ale čas na druhý pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: A tady se vrátíme do roku 2011. Skupina Mandraže měla v té době slušně rozjetou kariéru a do éteru vypustila nový hit s názvem Františkovy lázně. Na jeho vznik vzpomínal před časem jeho autor Pepa Bolan.
2: No, píseň Františkovy lázně, ta vyšla na našem třetím albu Moje krevní skupina a v té době vzhledem i jako k věku klukům, že jim bylo tak 17-18, tak jsme byli trošku škatulkovaní jako teenagerská kapela. Chtěli jsme z toho lehce jako vybruslit, nechtěli jsme zůstat jako v téhletý škatulce úplně, tak jsem hledal nějaký témata, který by mohli zaujmout nebo oslovit i starší nebo dospělejší publikum. No a vzpomněl jsem si na jedno svého známého, který v té době řešil takový trable se svojí ženou. Ona mu totiž jezdila do lázní. No ono, jak se jako všeobecně jako ví, nebo nevím, jestli se to ví, ale aspoň se to tak jako povídá, možná, že některé ty ženy jezdí jako pravidelně do těch lázní, tak trošku jako hledat nějaký chlapíky, ty lázeňský šviháky, no tak vlastně přesně tohleto se jemu jako stalo, nakonec mu vlastně na tutom i ten vztah jako krachnul, no tak mi to přišlo jako docela dobrý si tady to téma jako vzít a zkusit ho nějak jako zpracovat. Já už jsem měl nějakou píseň jako víceméně hotovou, akorát mi tam chyběl ten text a tohleto téma jsem vlastně do té písničky zasadil a takhle vlastně vzniklo to téma, ta píseň Františkovy lázně.
1: Někdejší kapelník Mandraže a autor hitu Františkovy lázně Pepa Bolan. Písnička v roce 2011, 7 týdnů vládla éteru.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled

0: Rádiu Mladý.
1: Tak to byl dnešní druhý pohled zpátky. Přenesli jsme se v něm do roku 2011. Písnička Františkovy lázně byla touto dobou nejhranější českou písničkou v éteru a vydrželo ji to 7 týdnů. A teď už k aktuálnímu stupínku vítězů. Půlnoční hřích, tak se jmenuje písnička, podle které skupina Kryštof nazvala celé své nové album, které vyjde v říjnu. Dočkat by se měli dokonce i příznivci vinylu, takže můžete rozšířit svou sbírku. Písničku naspíval Richard Krajčo společně s influencerkou, herečkou, zpěvačkou a Miss Grand Czech Republic a poloviční Italkou Dominik Aládžia. A je to písnička, která byla v uplynulém týdnu třetí nejhranější českou písničkou v éteru. A tady je
0: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.

0: Není to žádné selhání mít na druhém místě české desítky písničku Selhání. Právě naopak. To byly Činasky, kapela, která má za sebou nabité koncertní léto a před sebou prakticky poslední letní koncert. V úterý v Loděnici v Pražské Troji. Teď jsem se díval, přidali vstupenky, takže pokud chcete ještě zažít letní Činasky, máte příležitost. A pokud chcete vědět, kdo měl nejhranější českou písničku v éteru v uplynulém týdnu, dozvíte se to hned po rekapitulaci. Na desátém místě je Dovolená od Xyndla X. Do české desítky se vrátila písnička Odlétáš od skupiny UDG a usadila se na místě devátém. Osmá příčka patří skupině Opět Radeček a písničce Všechno je v pořádku. Blízko a Poetika na místě sedmém. Na šestém místě je Miraj a písnička Malinovej sirup. Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit. Do české desítky se vrátila i písnička Marka Ztraceného Obuj si mé boty a teď patří páté místo. Je to tak správně, jen se neumím loučit. Čtvrtou nejhranější českou písničkou v éteru v uplynulém týdnu byla písnička Vzpomeneš si, duet Evy Farné a Miraje. A další duet, tentokrát Richarda Krajča a influencerky Dominy Galagia. Půlnoční hřích a skupina Krištof na místě třetím. Druhé místo patří Činasky a jejich písničce Selhání.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
0: A jdeme na to první místo. Půlkulaté výročí, po páté vítězí v české desítce písnička Neříkej, co má se stát od Evy Farné. Tak to nebudu zdržovat a tady je.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník.

0: Eva Farna a Neříkej, co má se stát. A tohle je vlastně písnička pro všechny, kteří mají rádi život pěkně naplánovaný, ideálně od pondělí do neděle, nejlépe několik měsíců dopředu. Eva v ní totiž zpívá o tom, že někdy je možná lepší trošku pustit kontrolu, přestat všechno kontrolovat a plánovat a prostě věřit životu, protože ne každý špatný krok musí být opravdu špatný a některé věci možná pochopíme až zpětně. Tak si zkuste třeba nějakou dobu nic neplánovat, ale rozhodně u toho poslouchejte Blaník, protože za týden tady bude další česká desítka. Ta dnešní je v tuto chvíli u konce. Děkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého jsme čerpali. Premiéra další české desítky zase v pátek po 18. hodině a repríza v neděli v poledne. Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí. Mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem a předávám slovo kolegům.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Krásnou neděli, hezké odpoledne, za 5 minut už bude 1 hodina a těšte se třeba na Brontosaury a písničku Stánky, kterou chystám po 13.

0: Kromě brontosaurů zazní taky Iveta Bartošová. No to byl hlas, že? Taky MiG 21 malotraktorem. Na Blaníku budeme dál hrát hezky česky. Radio Blaník.
1: Blaník za volantem.
0: Dopravní informace pro nás má Marcela z ředitelství silnic a dálnic.
2: 20 minut se zdržíte na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy. Na 183. kilometru pracují silničáři v levém jízdním pruhu. Kolona od 190. kilometru od sjezdu na výstaviště. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně si dejte pozor na nehodu. U Rokycan na 64. kilometru se vyšetřuje nehoda osobního auta s dodávkou. Počítejte tam s menším zdržením. A 20 minut se zdržíte na dálnici D4 mezi 24. až 22. kilometrem ve směru do Prahy. Důvodem je dopravní omezení.
0: No a pokud máte dopravní informace, zavolejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dešť nebo přehánky aktuálně v Čechách a postupně se objeví taky na Moravě. Dnešek nám slibuje teploty od 15 do 20, na Moravě a ve Slezsku až do 22 stupňů, no a na severu a západě naší země bude chladněji okolo 15 nebo 16. Zítřek bude taky zatažený oblačný s deštěm nebo přehánkami a zítra teploty do 22.
3: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio.

krásné odpoledne. Pestrobarevnou neděli si můžete užít v areálu Sloveč u městce Králové. Konají se tu Jiřinkové dny. Těšit se můžete na jiřiny ve více než 300 odrůdách. Kromě toho ale budou na místě k vidění i další květiny. Třeba trvalky a skalničky, hrnkové chryzantémy, pokojové květiny, cibuloviny a nebo taky okrasné keře. Milovníkům koček se bude líbit v odolené vodě. Ve místní sportovní hale se totiž koná mezinárodní výstava koček Star Cat Show. Těšit se můžete na desítky plemen, od majestátních majských mívalých přes elegantní britky až po roztomilé sfinxy. Dozvíte se i spoustu zajímavostí ze světa chovu a výstav. A pokud by vám nevadil pozdní oběd, vyrazte do pražské Chuchle. Najdete tu Tasty Street Food Festival. Na své si navíc přijdou jak milovníci jídla, tak milovníci sportu. Jídlo si vychutnáte v kulisách závodiště, kde na vás čeká hned 9 dostihů. První z nich startuje za hodinu ve 2 odpoledne. Tolik víkendové tipy.

0: Erich
1: na rádiu Blaník.
2: Krásnou neděli, za minutu už bude 13. hodina. Za chvíli se přihlásí do vysílání i Petr Slíva, který tráví dnešní den v Botanické zahradě v Praze. Proč, to zjistíte za pár minut. No, víno tam teče proudem, jenom naznačím. Za chvíli Slza, Lhůta, Záruční a taky Poetika a Půlnoc. Na Blaníku si hrajeme hezky česky.

0: Poetika, písnička Půlnoc na Blaníku. Já vám přeji krásnou neděli.
1: Rádio Blaník. Jsme všude tam, kde se něco děje. Jsme všude tam, kde se něco děje.
0: Náš kolega Petr Slíva s Adélkou jsou právě teď v Botanické v Praze. Petře, já tě zdravím, ahoj.
2: Hezké odpoledne, zdravíme z Botanické zahrady. Jste v stroji, jste v Pražské Botanické zahrady, co je nad zoologickou zahradou. Protože tady probíhá už druhý den vinobraní, které se tady koná každý rok a je to velmi zábavné a velmi pohodové vinobraní. Asi nemá cenu říkat, že tady víno a burčák teče proudem. Ten letošní burčák se zase mimořádně povedl, je krásně sladoučký. Víno ze zdejších vinic je výborné. Kromě toho je tady ještě zhruba 20 vinařů z celé republiky a program na hlavním pódiu probíhá celé odpoledne. Před chvílí tady bylo Coro Piccolo, teď se chystají Brass Avenue, bude Děda Mládek, Illegal Band, což je takový největší tahák toho dnešního odpoledne. Ti začínají ve 14.30, budou Movebreakers a nakonec to všechno ukončí Offbeat Orchestra. A myslím si, že pokud sem dorazíte, tak se budete rozhodně dobře bavit. Napasujete skleničku a potom už můžete jenom popíjet.
0: Nedá mi to, co počasí.
2: No, počasí se trošičku zhoršilo, ale myslím si, že to tady nikomu, kdo ví, jak nevadí. Ono neprší nějak moc a je to s přestávkama. Vemte si ten deštník, vemte si pláštěnku, ale možná to nebudete ani potřebovat. Hlavně si to užijte.
0: Dobře, Petře, zdravím do Botanické v Praze.
2: Taky, taky, ahoj, ahoj.
0: A já si myslím, že teď by se hodili stánky. Brontosauři, na Blaníku si hrajeme hezky česky. Krásnou neděli přejeme.

0: Jirka Macháček, nebo chcete-li MIG 21, písnička Malotraktor, písnička už z roku 2002. Aktuálně v Čechách prší nebo pršelo, nebo jsou přehánky, na Moravu se chystají až odpoledne a podvečer, taky do Slezska. No a houbaři říkají, že to je úplně ideální, protože potom z kraje týdne sice ještě trošku zaprší, pak ale bude celkem hezky a příští víkend, tak za těch 5-6 dní po dešti, vždycky to bývá, budou růst houby. Je to prý dobrá zpráva. Ještě by to chtělo nějaké kouzlo, tak my do toho pustíme Saxánu. Aby to bylo kompletní, Petra Černocká, na Blaníku si hrajeme hezky česky.
1: Čechomor v pražském planetáriu.
2: Pojďte si s námi užít další Hvězdy pod hvězdami.
1: Výjimečný zážitek na výjimečném místě.
2: V úterý 22. září.
1: Představení je už vyprodané, ale my pro vás máme poslední vstupenky zdarma.
2: Už od zítřka na Blaníku.
3: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak toho musíme rychle objednat.
9: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
10: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
11: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
12: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
13: A jaké?
12: Alfa křížovky, ty s duhou.
13: A s ptákem.
12: Najdete na levnékřížovky.cz.
13: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
12: Mua.
14: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
15: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
14: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
15: Tak teď už to zvládnem.
16: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
17: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
18: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
19: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnékomíny.cz.
20: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
21: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
22: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
21: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Pila Smrčiny hlásí. Nestihli jste připravit palivové dřevo na zimu? Pila Smrčiny České zemědělské univerzity má široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Pila Smrčiny.cz.
7: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.

0: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio Blaník.
2: Pokýmka.

0: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

0: Rager a písnička Love to Hate You do češtiny přespíval Petr Muk svého času jako Láska tě spoutá. Já doufám, že vás v pátek rádi připoutáme k Čáslavi. Počasí má být pěkné, takové babí léto, 24 stupňů, polojasné počasí, zatím tedy je to výhled na pátek. A proč se zajímám o pátek? No protože v pátek nás čeká další letní koncert Rádia Blaník. Ano, bude v Čáslavi, no a zaspívá nám Vojta Nedvěd.
1: Na pouti jsem vystřelil růži z papíru.
0: Naživo dorazí a bude zpívat taky Olga. A nebo Janek Ledecký. Přidáme k tomu samozřejmě naši blanickou kapelu a bude z toho úžasný letní koncert Rádia Blaník.
2: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: I když venku to vypadá, že se o slovo hlásí podzim, tak naše letní koncerty ještě pokračují, ještě nás čekají dva. Teď v Čáslavi a potom 25. to je za týden v Prachaticích. No ale co se Čáslavi týká, určitě doražte. Začínáme v pátek za 5 minut 5. No a kdo vystupuje, už víte. Vstupné se neplatí, to taky víte. Ještě prozradím, že v Čáslavi je krásné velké nádraží. A z toho nádraží je to takových 10, no maximálně 15 minut úplně klidné chůze na náměstí Jana Žižky z Trocnova, kde se to celé bude odehrávat. Tak se na vás těšíme v pátek na letním koncertě Rádia Blaník.
2: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: No a samozřejmě i v pátek v Čáslavě pro vás budeme mít ty krásné samolepky Rádia Blaník a Centropolu, které vám mohou přinést peníze. Důkaz už příští hodinu, protože náš blanický krajánek taky dnes třem z vás přiveze peníze. Tak co, máte svoji samolepku? Teď Iveta Bartošová.

0: Slovenská skupina Tým a teď před 14. hodinou nahlédnu na tu další 60-minutovku a vidím tady třeba Karla Zicha, měla na očích brýle.
1: Já ji znám, měla na očích brýle s tím. Půvabné chvíle stála tam.
0: Taky Standa Hložek, Strom lásky mý.
2: Strom lásky mý, řekl jsem tenkrát, vem si ten dar.
0: Jednou jsem ho viděl zpívat na život tu písničku, paráda je to. Taky Lucka Bílá, Kamil Střihavka, pohádková písnička z Nesmrtelné tety.
3: Tam, kde láska vládne, závist je ztracená.
0: Písnička a pohádky je konec, tohle je pouze začátek, na Blaníku si totiž dál hrajeme hezky česky.
4: Rádio Blaník.
5: Blaník za volantem.
0: Dopravní informace a Marcela z ředitelství silnic a dálnic.
6: 30 minut se zdržíte na dálnici D11 ve směru z Hradce do Prahy. Na 39. kilometru se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Kolona je od 42. kilometru. Bouralo se také na dálnici D1 na 27. kilometru ve směru do Prahy. Nehoda je v zatáčce a blokuje levý jízdní pruh. Kolona od 31. kilometru a zdržení je na 30 minut. 20 minut navíc necháte také na dálnici D4 mezi 24. až 22. kilometrem ve směru do Prahy. Budete popojíždět v koloně.
0: A pokud jste na cestách a chcete nám dát informace, využijte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
5: Rádio Blaník, počasí.
7: Rádio Blaník.
8: Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám klesnou ke 13 stupňům. Pondělní obloha bude ráno zatažená až oblačná, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Během dne bude ale od severozápadu postupně oblačno až polojasno a jen ojediněle se vyskytnou přeháňky. Večer další ubývání oblačnosti a bez srážek. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů. Toliko počasí a za chvíli už zprávy s Eliškou.
5: Rádio Blaník.
9: Nejvíc pohody
5: a nejvíc českých písniček.
9: Za každého počasí.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
11: Skonto nábytek.
12: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Až do pondělí v obchodních domech i e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
14: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
16: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
18: Vláda je připravena zastropovat ceny elektřiny. Houbaři by měli být v lesích opatrní. Po roce opět začíná hokejová extraliga. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová, jsou tu zprávy. V případě dalšího růstu cen je kabinet připraven stanovit maximální ceny elektřiny u výrobců i dodavatelů. Ve vysílání CNN Prima News to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Dodal taky, že u drahých paliv bude kabinet mimo jiné koordinovat postup se zeměmi V4. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší ceny nafty a benzínu než okolní země, vláda podle něj okamžitě zakročí. Houbařská sezóna láká do lesů stále více lidí. Někteří se ale v přírodě mohou zranit anebo ztratit. Co v takové situaci dělat, popíše policejní preventistka Monika Šindlová.
11: Co nejdříve se ozvěte na tísňovou linku. Mohou tak učinit i příbuzní, kteří blízkého postrádají. Rozhodně to nechce ale čekat až na dobu, kdy se začne stmívat. Lze také použít aplikaci záchranka, tím vlastně oznámíte rovnou i svou polohu.
18: A po oznámení své polohy je nejlepší zůstat na místě a počkat na příjezd pomoci. Na vinobraní ve Znojmě a v Mikulově měli napilno záchranáři. V pátek a v sobotu ošetřili dohromady přes 100 lidí. Obvykle šlo o bolesti břicha, kolapsy a nevolnosti. V jednom případě měli podezření na cévní mozkovou příhodu. Vážnější bylo podle záchranářů třeba zranění dítěte, které při autogramiádě DAF natlačil na zábrany. Hokejoví fanoušci se dočkali. V úterý startuje nový ročník Tipsport Extraligy. Letos začíná o 2 týdny později než před rokem. Titul bude obhajovat Pardubice, které budou usilovat o zápis do klubové historie. Východočeši totiž ještě nikdy nedokázali triumfovat 2x za sebou. Mistrovské ambice nicméně mají taky Sparta, Třinec, Brno a nebo Liberec. Tolik zprávy a za mikrofonem je zase Jirka.
0: Je to tak. A který posluchač bude triumfovat s blanickou samolepkou, se dozvíte za chvíli.
19: Jirka Frélich
20: na rádiu Blaník.
0: Blanický krajánek v terénu, aktuálně na něj prý pršelo, uvidíme. Každopádně zavítá k někomu z vás a bude kontrolovat samolepky, nese sebou peníze, tak mu otevřete. Za chvíli se přihlásí do vysílání, teď už ale Karel Gott a za chvíli Lucka Bílá.

0: Miley Cyrus a písnička Flowers teď na Blaníku, no a zítra je pondělí, zítra je taky den, já vím, není to hezký den, když je pondělí, ale zítra někomu uděláme moc krásný den, protože Petr po sedmé zase začne platit někomu účet. No v pátek to byla nádhera, dovolal se naší posluchačce Radce. Radka chtěla proplatit běžecké boty za 3790 korun. No a Radka nám taky prozradila, kde a jak běhá.
1: Já běhám s běžeckou skupinou Rozběhy Litvínov a máme 10. výročí, takže jsme uspořádali vlastně první běžecké závody tady v Litvínově.
2: No vidíte, tak ať to běhá. Vy ještě možná poběžíte. Děkuju. S dobrým pocitem, že ty boty máte zadarmo, když mi teď řeknete, kdo dospíval.
1: Tereska Kerndlová.
2: Je to tak.
1: Děkuju.
0: Velký potlesk a penízky, které letí za Radkou do Litvínova, protože ty boty, ano, skutečně měla zadarmo. Jaký účet vás trápí? Dejte nám o tom vědět. Napište nám SMSku na 603 118 118. Je to SMSka. Neposílejte obrázky, stejně nám to nedojde. Dojde pouze text. Napíšete, co jste kupovali, kolik to stálo, jak se jmenujete, odkud jste, no a tu účtenku, tu si pak zkontrolujeme až při vyplácení té částky. Tak vám držím palce, aby se v pondělí ozval po sedmé Petr Slíva právě vám.
3: Petr platí vaše účty.
4: Každé všední ráno na Blaníku.
0: Ale nebudeme předbíhat, teď je neděle a já doufám, že máte krásnou neděli a posílám Karla Zicha, měla na očích brýle. I když ty brýle asi dneska nepotřebujeme, ale o to víc si užijte českou písničku. Karel Zich na Blaníku.

Martin Maxa, jeho písnička Se laví. Na Blaníku náš blanický krajánek, než vyrazil do terénu zkontrolovat vaše samolepky, tak prozradil ráno kolegovi Vlastovi Sukovi, že vyráží směr Stránčice, pak navštíví jednu bytovku a jeden rodinný domek. Tak se necháme překvapit, za pár minut by se snad měl ozvat, už by měl navštívit prvního z vás. No a taky Standa Hložek, Strom lásky mý, písnička, kterou jsme si přichystali, zazní z Blaníku za chvíli, stejně jako skupina Olympic. Hrajeme si dál hezky česky.

0: financováním s nulovým navýšením. Ale pozor, akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Přijďte si vybrat svůj nový Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
2: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Břestu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tím neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
6: Sestři, rychle, ztrácíme jí.
7: Potřebujeme obří mravence.
6: Svezeme jí na Jelenovi.
7: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
8: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
9: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
10: A jaké?
9: Alfa křížovky, ty s duhou.
10: A s ptákem.
9: Najdete na levnekřížovky.cz.
10: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
9: Mua.
11: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekomíny.cz.
12: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
13: A vemte sebou i děti.
14: Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
12: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
15: Vstupenky na dětiraje.cz.
16: Bude vejdán.
17: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
18: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
19: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
20: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
21: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Unize na Fiat.cz.
22: K čemu vám jsme dobrý?
23: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.

0: Divoký byl písnička Lahůdky, která končí slovy pojď utečem spolu, nech to tu tak. Tak doufám, když u vás zazvoní blanický krajánek, že před ním neutečete veze peníze.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: Slíbili jsme Stránčice, tak jaký je výsledek? Ahoj Martine.
2: Hezký dobrý den, já zdravím všechny posluchače Rádia Blaník, nacházím se ve Stránčicích, jsem na sídlišti a máme tady posluchačku Ivetu. Iveto, krásné odpoledne.
3: Dobrý den.
2: Ivetko, vy máte dodavatele Centropol a to znamená, že já jsem vám přivez šek na 7000 korun, co tomu říkáte?
3: Perfektní, nemůžu tomu uvěřit.
2: Jinak vy jste věrná posluchačka, jsem slyšel.
3: Ano, ano, posloucháme každý den.
2: A jezdíte taky třeba na konopiště?
3: Ano, každý konopiště jezdíme, jenom jsme vynechali první narozeniny kvůli nemoci a jinak jsme na každém Rádiu Blaník na konopišti na koncertě.
2: Tak to je krásný, jinak teďko jsme měli ty naše letní koncerty, příští týden je to v Čáslavi, tak kdybyste chtěla, tak se přijďte podívat.
3: Dobře, pojď, přijedem.
2: Jinak vy tady máte celou rodinu, pojďte mi představit, kdo je tohleto?
3: Tohle je můj manžel. Taky věrný posluchač a moje sestřička, o kterou se starám, je postižená.
2: Jasně. My vám moc a moc gratulujeme. Moc krásně si užijte těch 7000 a pozor, vy máte ještě šanci vyhrát 100 000 korun, to víte?
3: To vím moc dobře.
2: Tak si tipněte, od koncertu právě na tom konopišti, kde jste byla, až do 27. září, kolik rozdá Rádio Blaník mezi své posluchače těch samolepek?
3: Je to těžký teda odhad.
2: Je to těžký.
3: Tak si myslím, kolik? 77 tisíc.
2: 77 tisíc, dobře, tak děkuju. Vy máte 7 tisíc a k tomu 77 je váš tip, to je teda paráda. Tak držím palce, ať to klapne.
3: Tak děkuju moc.
2: Zdravíme ze Stránčic, Rádio Blaník, ahoj!
3: Ahoj!
2: Tak tolik má první reportáž, to byly Stránčice.
0: Tak budeme se těšit na další.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: Ještě dvě místa dnes navštíví náš blanický krajánek. Říkal, že pojede směr bytovka a rodinný domek. Tak snad vám to napovědělo.
1: Petr platí vaše účty.
4: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
5: Tak, Michal David. Já jsem strašně rád, že to víte.
6: Já jsem vám tak držel palce.
7: A byl to Dalibor Janda, no. Oheň, voda, vítr,
6: je to tak, zaplatíme. 1599 korun posíláme do Brna.
7: Děkuju.
1: Napište nám, co byste chtěli proplatit a pošlete nám to v SMS na 603 118 118.
4: A pak už jen poslouchejte Blaník každé všední ráno krátce po sedmé.
1: Petr platí vaše účty. Pohodové české rádio.
0: Na Blaníku za chvíli Mandraže, písnička Ona se smála, no a teď si hrajeme z filmu Jestli se rozlobíme, budeme zlí.
8: Ka,

0: že písnička Ona se smála. Otázka je, kdo se bude smát teď odpoledne, až blanický krajánek zazvoní u něj doma a přinese buď 5, anebo 7 000 korun, tak držím palce. No a po 15. hodině Hana Zagorová, krásná písnička Vím málo.
1: Svými ústy mě znáš, svými vlasy jak mě.
0: Taky Pavel Rod a Krásnější než růže. A nebo Gump, Život je pes.
2: Vždycky, když život je pes a ty se začínáš bát.
0: Na Blaníku každopádně dál hezky česky.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
5: Pěkný den vám přeji, Ivana Balkovská. V noci očekávejme většinou zataženo s deštěm. Zítra se to moc nezmění, ráno bude zataženo až oblačno, místy s přeháňkami. Během nebude od severozápadu, ale postupně oblačno až polojasno a jen ojedinělé se vyskytne déšť. K večeru už bude další ubývání oblačnosti a beze srážek. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají ke 22 stupňům. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
4: Jak bude?
6: A co si vzít na sebe?
4: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
5: Na dálnici D1 na 69. a půltém kilometru směrem od Brna na Prahu máme dopravní nehodu dvou osobních aut. Na místě je blokovaný levý jízdní pruh, tak očekávejte kratší zdržení. Podíváme se dále na D8 mezi 15. a 13. kilometrem ve směru na Prahu. Je pomalu jedoucí auto údržby, zpevněná krajnice uzavřená, tak s tím počítejte. Na Benešovsku na příjezdu do Bukovan z Větrova probíhají stavební práce, tady je silnice uzavřená. A problémy hlásí i naši posluchači z dálnice D11.
7: Na 40. kilometru směrem na Prahy velká nehoda. Jsou tam sanitky, hasiči, policajti a je velká kolena až ke sjezdu na Jičín.
5: Moc vám děkujeme a přejeme všem šťastnou cestu. Buďte opatrní, tolik dopravní servis a za chvíli už zprávy s Eliškou.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
12: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
11: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
15: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
20: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku z

0: září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích je ochotnej. Mňam, mňam, mňam. Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Sněmovní volby by teď vyhrálo hnutí ANO. Ceny paliv dopravní podniky zatím neohrožují. Chorvatsko opět bojuje s požáry. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by se v září konaly volby do poslanecké sněmovny, tak by je ovládlo hnutí ANO. Získalo by 31,1% hlasů. S odstupem druhé je hnutí STAN, třetí pak ODS. Do sněmovny by se dostalo taky hnutí SPD a Piráti. Motoristé by skončili těsně pod 5% hranicí, která je nutná pro zisk mandátů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News. Městská hromadná doprava v Česku těží z pestrého mixu pohonů. Podle Združení dopravních podniků se ukazuje výhoda toho, že řada vozů MHD jezdí třeba na elektrický nebo jiný alternativní pohon. Rostoucí ceny paliv proto zatím dopravní podniky nepředstavují bezprostřední ohrožení provozu MHD. Brněnský Tyršův sad ukrýval historické poklady. Dělníci při stavbě bezbariérové plošiny narazili na dva hroby, lidské ostatky a taky pískovcový náhrobek. Komu patřil, ví mluvčí města Filip Poňuchálek.
4: Patřil 21-leté Emilii Mengele a její novorozené dceři Wilhelmíně. Šlo o rodinu France Mengele, tehdejšího kapitána brněnského 8. pěšího pluku, který později bojoval v bitvě u Hradce Králové a službu zakončil v elitní císařské gardě ve Vídni.
3: Tyršův sad byl původně městským hřbitovem, který fungoval téměř 100 let až do roku 1883. Chorvatští záchranáři kvůli požáru evakuovali z ostrova Brač přes 230 lidí. Oheň zasáhl borový les a křoviny na ploše o rozloze asi 3,5 tisíce hektarů. Ohrožoval domy a rozdmýchával ho silný vítr. Situace se dneska ráno zlepšila, nicméně s požárem bojují 4 letouny a na zemi je více než 220 hasičů. Tolik zprávy a teď pokračuje Jirka.
5: Já přeji krásnou neděli.
1: Jirka Frélich
2: na rádiu Blaník.
5: Jaký máte víkend? Otázka na vás. Co vás potěšilo třeba o víkendu? Pište SMSky na 603 118 118. Teď Xindle X, Olga Koenigová a písnička V blbým věku.

0: Pavel Rod a písnička Krásnější než růže. Pavel Rod tento týden oslavil 71. narozeniny, ano, v pondělí 7. září měl narozeniny. Dnes je neděle 13. září a svoje narozeniny by dnes oslavil Radoslav Brazobohatý. Narodil se také 13. září. Roku 1932 do hereckého nebe odešel v roce 2012. Jedna vzpomínka na rok 2002, právě 13. září, jsme se dozvěděli, že do hereckého nebe odešel skvělý český komik Felix Holzman. Toho já jsem měl moc rád a ty scénky, no ty stály za to.
1: Je třeba statisticky vypočítat, no? Že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
2: Prosím vás.
3: Každou půl hodinu?
1: Jednoho člověka.
3: Jednoho člověka?
1: Představte si to.
3: A přímo přejede takhle?
1: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
2: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
1: To není jeden jediný.
0: Úžasný Felix Holzman. Vzpomínka na něj právě dnes, tedy zemřel 13. září roku 2002. No a pak ještě jedna vzpomínka, také 13. září. Roku 1995 zemřel hudebník, zpěvák, kytarista, hráč na foukací harmoniku, skladatel, který se zapsal do srdcí mnoha fanoušků i díky tomu, že naspíval písničky pro film Tankový prapor. A tak si dáme jeho písničku Petr Kalandra a písnička Dětské šaty. Podotýkám, že tento hudebník hrál od roku 1980 se skupinou Blues Session, no a v 70. letech s mnoha dalšími, třeba Jaroslav Hudka, Zuzana Michnová, Vladimír Merta a další, třeba i Vladimír Mišík. Tak tady je vzpomínka na Petra Kalandru, písnička Dětské šaty.

0: Irská zpěvačka Enya teď dozněla na Blaníku a před námi je Gump.
1: Vždycky, když...
0: Písnička Život je pes. Dokažte mi, že to tak není, že život není pes. Pište SMSky na 603 118 118. Otázka zní, co vás potěšilo tento víkend. A já věřím, že těch SMSek bude spousta. Za chvíli se na ně dostaneme a zahrajeme si i toho Gumpa.
2: Dobré ráno.
3: Zatímco my touto dobou moderujeme vinobraní v pražské botanické zahradě
4: a vy si užíváte pohodový víkend,
3: tak ať jste kdekoliv, my jsme s vámi.
4: A budeme s vámi i ten následující pracovní týden. Startujeme už zítra v 6.
3: Těší se na vás Petr Slíva
4: a Adéla Malat.
3: Na Blaníku.
2: Rádio Blaník. Pohodové ráno. Letní koncerty Rádia Blaník.
5: Tentokrát se na vás těšíme v Čáslavi
2: na náměstí Jana Žižky z Trocnova.
5: V pátek 18. září.
2: Náš hudební program startuje v 5 hodin odpoledne.
5: A už nyní se na vás těší i Janek Ledecký.

0: Banická kapela.
1: Slunce dál nám svítí.
2: Vstupné se samozřejmě neplatí.
0: A také tady pro vás máme jako dárek naši speciální sluníčkovou samolepku,
2: na které můžete královsky vydělat.
0: Tak přijďte 18. září do Čáslavy.
2: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najedno je spolech. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
3: Car Truck and Bus Service. Už 30 let jsme spolehlivým partnerem pro vaše autobusy a nákladňáky. A 30 let stabilním a férovým zaměstnavatelem. www.car.cz.
4: Chcete pro vás nebo do firmy nejnovější Kia, ale nechcete se vázat na roky?
5: Máme pro vás exkluzivní nabídku.
4: Kia K4 teď seženete jedině v Lenner Motors na flexibilní pronájem.
5: Na měsíc, 3 měsíce, půl roku nebo rok.
4: Užijte si špičkový styl, moderní technologie a obří prostor bez dlouhých závazků.
5: A cena?
4: Už od 330 korun za den.
5: Vyberte si svou Kia K4 na lennermotors.cz.
4: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
6: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Největší výstava pro milovníky koní s jedinečnou večerní koňskou galašou se zahraničními hosty. Od 18. do 20. září. Výstaviště Lysá nad Labem.
7: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
8: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
9: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
10: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
9: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
10: Tak teď už to zvládnem.
11: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
12: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
15: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.

0: Daniel Landa, písnička Morituri Salutant. Teď na Blaníku SMSky, ty nám chodí. Otázka byla, co vás potěšilo tento víkend, co vám udělalo radost. Vlaďka píše, krásné odpoledne všem, potěšil mě kamarád, který přinesl k hospůdce luxusní grilované kapry. Tak a tady je další SMSka od jiné dámy, co jí potěšilo. V sobotu dopoledne jí propustili z fakultní nemocnice Plzeň po operaci oka. Manžel mě vzal na oběd, píše, pak mi koupil kytičku růží, dovezl domů, paráda. Mám ho po 56 letech společného manželství moc a moc ráda. To je krásná SMSka. Lenka, ta píše, že jí potěšili hrnčířské trhy v Berouně, protože je místní, byla tam o víkendu, během víkendu vícekrát. Lenko, díky za SMSku a teď koukám, taky nám napsal nějaký chlap, nám píšou hodně dámy, jo, ale pán napsal, že zdraví všechny z Tuniska, tento víkend ho potěšil útěk před zimou za teplem. Pozdravy posílá z monastyru, zároveň Matěj, Kikina a máma Květa, píše tedy, a ten nejdražší Martinek. No a co se týká telefonu, zkusil jsem zavolat, nezvedli to, já jsem to pochopil, protože ten účet by byl potom drahý. Mě tedy zajímalo, jestli by takhle náhodou na pláži měli Blaník z mobilu. Asi jo. Tak zdravíme do monastyru do Tuniska. A pak Eliška z Čáslavy napsala. Potěšilo jí, že konečně Rádio Blaník přijede do Čáslavy a moc se na všechny těší v pátek, tak já jsem zavolal Elišce.
1: Dobrý den,
0: Eliško, Rádio Blaník. Dobrý den. No tam, my vám tam ještě pošleme Ivu Leckou do té Čáslavy.
1: Ale vy jste hodný a já vám za to peču koláčky, pošlu vám mě zase do rádia.
0: Pošlete, budeme moc rádi. No Eliško, já jsem koukal, že to je kousek z nádraží, je to tak, dá se to dojít, ta cesta?
1: Nechá se to dojít, ale jak jste říkal 15 minut, to se mi zdá, to ne.
0: No já to šel 15 minut, tak já když vezmu čáru, tak já běžím skoro, ale možná dobře 20.
1: No tak asi jo,
0: tak jo. Náměstí Jana Žižky Strocnova. Co tam kromě blanického koncertu v Čáslavě byste nám doporučila navštívit, když by někdo přijel třeba dřív než za 5 minut 5?
1: Aha, tak dobře, tak my máme synagogu, máme kostel Petra a Pavla, a hlavně máme takovou věž na baště, tam byla taková oslava a tu hodně do ní chodí a i do věže na kostele teda. Jo, to je takový u nás takový jako hezký, že tam se teda chodí. Mm-hmm.
0: Kde se tam dá zaparkovat? Kdekoliv v tom městě?
1: Kdekoliv.
0: Ta velká města mají problém s tím, že tam je zákaz parkování a místní a modrá zóna a tak dále, takže v Čáslavi není problém.
1: No, teď jako ne, ale nevím, až bude koncert, tak oni určitě to náměstí uzavřou.
0: Jasně, náměstí, ale ty okolní ulice.
1: Okolní se nechá. Úplně, ubyly, toho nádraží, no kdekoliv.
0: Tak do Čáslavy vyrazíme a moc se těšíme na pátek. Mějte se krásně, zdravíme Čáslav.
1: A strašně moc děkuju a taky zdravím.
0: Tak to byla naše posluchačka Eliška. Těšíme se na další z letních koncertů a díky za všechny krásné SMSky.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.

0: Marek Ztracený a písnička Vlastní svět. Taky na Blaníku máme Vlastní svět plný českých písniček a po 16. hodině třeba Valdemar Matuška.
1: Prozrať mi můj, pane šlechetný.
0: Noc na Karlštejně, jak vyšitá.
1: Kudy vedou dveře záletný.
0: Krásná písnička, na co ještě se můžete těšit, třeba na Václava Neckáře. Pro změnu šíleně smutná princezna. Taky Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr.
2: Oheň, voda, vítr, samolepky, lásky po kapsách.
0: Na Blaníku při neděli, dál hezky česky.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
5: Pěkný den vám přeje Ivana Bálkovská. Nejvyšší denní teploty nám zítra vyšplhají ke 22 stupňům. Ráno bude zataženo až oblačno, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Během dne bude ale od severozápadu postupně oblačno až polojasno a jen ojediněle se vyskytnou přeháňky. K večeru očekávejme další ubývání oblačnosti. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
4: Kdy bude to správné počasí na výlet?
6: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
4: Blaník za volantem.
5: Kde máme dopravní komplikace, ví Marcela z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
7: Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu nám houstne provoz. Na 68. kilometru blokují levý jízdní pruh dvě auta po nehodě. Trošku se tam zdržíte. Kolona také u omezení u mostu Šmejkalka. Pomalu se popojíždí od 34. kilometru.
5: Děkujeme. Podíváme se ještě na Berounsko. Na výjezdu z Králova dvora na Zdice je silnice uzavřená, tak určitě zvolte jinou trasu a další neprůjezdný úsek je také na Benešovsku na příjezdu do Bukovan z Větrova. Tady probíhají stavební práce. Tolik dopravní servis, to je ode mě vše a za chvíli už zprávy s Eliškou.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
14: Firma na zážitky. CZ.
15: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
16: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Důchodci by mohli dostat jednorázový příspěvek. Praha bojuje s výtržníky ve Františkánské zahradě. Na seznamu nepřátel Ruska je Česko čtvrté.
1: Rádio Blaník.
2: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka preferuje kvůli nižší valorizaci penzí jednorázový příspěvek důchodcům. Řekl to v pořadu Poledne s Moravcem. Valorizace podle něj momentálně vychází na 270 korun. Kabinet ji může zhruba o 300 navýšit, to by ale do budoucna zatížilo státní rozpočet. Františkánskou zahradu v Praze obsadili lidé bez domova. Podle policie se sem přesouvají kvůli rekonstrukci části pražského hlavního nádraží. A někteří jsou agresivní. Jeden z podnapilých mužů nedávno fyzicky napadl strážníka. V mnoha případech je na ně ale policie krátká. Běžné sankce na bezdomovce neplatí. Pokuty zpravidla neplatí a účinný systém vymáhání sankcí chybí. Rokycany chtějí zlepšit život svých obyvatel, nebudou ale spoléhat jen na statistiky nebo odborné analýzy. Do plánování budoucnosti města zapojí taky samotné obyvatele. Pomohou jim v tom takzvané pocitové mapy. K nim nám více poví mluvčí radnice Andrea Moravcová.
3: Pocitové mapy zachycují město z perspektivy jeho obyvatel a doplňují odborné analýzy o jejich každodenní zkušenosti. Ukazují například, kudy se lidé ve městě nejčastěji pohybují, která místa považují za příjemná, kde naopak vnímají problémy a jak jednotlivé části města hodnotí z hlediska pocitu bezpečí.
2: Smyslem je tedy pocity a zkušenosti obyvatel skutečně přetavit do budoucí reality Rokycan. Česko je v současnosti pro Rusko nepřítel číslo 4, a to spolu s Rumunskem, Polskem, Velkou Británií a Kanadou. Na prvním místě je Itálie, která v srpnu zadržela loď ruské stínové flotily. O druhé místo se pak dělí Německo, Litva a Finsko, třetí jsou Spojené státy, Lotyšsko a Francie. Vyplývá to ze seznamu nepřátelských vlád, který každý měsíc skládají kremelské noviny. Tolik zprávy a slovo má Jirka.
4: Za minutu 16. hodina.
5: Jirka Frélich
1: na rádiu Blaník.
4: Náš blanický krajánek v terénu zase jede za někým z vás, pokud jste si nalepili doma vaši samolepku a dali nám o tom vědět, třeba přes web radioblaník.cz, tak jste ve hře. Dobře poslouchejte.
1: Rádio Blaník.
4: Za pár minut se přihlásí Martin Císař, náš krajánek. Teď Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr.

0: Jošoráš a písnička Voda čo ma drží nad vodou právě teď na Blaníku. V neděli 13. třináctka, která bude šťastná pro někoho z vás zcela určitě. Blanický krajánek v terénu a kontroluje ty naše blanické samolepky.
1: Sluníčkové září s Blaníkem a Centropolem.
0: Na našich letních koncertech, na Koropišti nebo na webu radioblaník.cz najdete samolepky, pokud je máte doma a dali jste nám o tom vědět, možná teď u vás zazvonil blanický krajánek. Martin Císař, Martine, ahoj, kde jsi na druhé dnešní zastávce?
2: Ahoj, zdravím po druhé do studia Rádia Blaník. Ano, je to tak, právě teď pokračuje sluníčkové září, v neděli druhé místo a jsou to středočeské Svojetice. A je to posluchač Mirek. Mirku, krásný dobrý den, hezké odpoledne.
3: Dobrý den.
2: Mirku, co tomu říkáte? 5000 jste vyhrál, není to paráda?
3: Jo, je to pěkný, že jsem vyhrál 5000.
2: Co s tím budete dělat?
3: No, asi s manželkou vyrazíme na nějaký výlet.
2: Co vy a Rádio Blaník, jste pravidelným posluchačem?
3: Jo, jsem pravidelným posluchačem, i v autě, i doma to posloucháme.
2: Byl jste na nějakém koncertě našem třeba se podívat?
3: No, byl jsem na Konopišti, ale už díl.
2: Jak se vám tam líbilo?
3: Jo, bylo to pěkný.
2: Tak jo, tak já vám gratuluju, samozřejmě předávám tuhle krásnou cenu, ale máte šanci získat 100 000 korun. 5 000 je pěkný, ale získat 100 000 korun, to byste bral, ne?
3: Jo, to by bylo pěkný.
2: Tak já potřebuji ale odpovědět na otázku, bude krátká a jednoduchá, výstižná, doufám od vás. Od Konopiště letošního roku do 27. září, kolik samolepek, právě těch, jaké máte tady nalepené na té vaší schránce, kolik těch samolepek Rádio Blaník a Centropol poslal do světa? To znamená svým posluchačům. Kolik jich rozdáme?
3: 5000.
2: 5000 myslíte? Je to poslední slovo?
3: Nebo víc? 10. 10 dáme.
2: Dáme 10. Dobře, takže 10 000. Mirku, držím palce, užijte si 5000 a mějte se krásně.
3: Taky naschle.
1: Sluníčkové září. S Blaníkem a Centropolem.
0: A ještě nás čeká třetí zastávka, teď ale pohádková písnička Václav Neckář z šíleně smutné princezny Miluju a maluju.

0: What is love? A hedevej teď na Blaníku, za chvíli Slunce dál svítí. Slunce dál. Naše blanická písnička, která vznikla ke čtvrtstoletí našeho rádia. Mimochodem, koukal jsem, jak to má být s tím sluníčkem příští týden, jako na houpačce. V pondělí deštivo a zataženo a podobně. Úterý se sluníčkem, ve středu taky, ve čtvrtek nějaká ta přeháňka se objeví. V pátek už je to sice daleko, ale mohlo by být sluníčko. Tak uvidíme. Hlavně my máme sluníčkové září na Blaníku. Rozdáváme peníze za ty senzační samolepky, co jste si brali na našich koncertech. A za chvíli další zastavení našeho blanického krajánka. Tak doufám, že jste doma, protože někomu zase vyplatí peníze za samolepku.
1: Není moc velká, ale i tak vám může přinést spoustu.

0: den. Děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu. Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Břestu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená smažák.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. kovoagrex.cz.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Dotace z Fatre jsou zpět.
9: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
8: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
9: Ti, co sousedům staví novostavbu.
8: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
10: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
11: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
12: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
14: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
15: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
16: Potřebujeme obří mravence.
15: Svezeme ji na Jelenovi.
16: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
17: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
18: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
19: A jaké?
18: Alfa křížovky, ty s duhou.
19: A s tákem.
18: Najdete na levné křížovky.cz.
19: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
18: Mua.
9: Opel 24.

0: Opel do auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
1: Pila Smrčiny hlásí. Nestihli jste připravit palivové dřevo na zimu? Pila Smrčiny České zemědělské univerzity má široký výběr štípaného palivového dřeva v různých dřevinách i délkách polen. Pila Smrčiny.cz.

0: česky.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Radio. Pohodové rádio.

0: Písnička Slunce dál svítí, to byste se divili, kolik nám tady bliká lidí na telefonu 800 109 109. Naše letní hra, která skončila na konci srpna, tedy jakmile skončily prázdniny, tak zároveň skončila taky. Vy jste volali během celého července a srpna. Na písničku Slunce dál svítí ve hře bylo 5000. Teď máme sluníčkové září a ve hře je zase 5, 7 a nebo dokonce 100 000.
1: Sluníčkové září
2: s Blaníkem a Centropolem.
0: Ale princip je úplně jiný, než byl do konce srpna. Tentokrát Blanický krajánek jede za vámi, kteří jste si vzali samolepky třeba na našich letních koncertech, a kontroluje ta místa. Pokud jste nám dali vědět, že jste vylepili někde samolepku, tak dnešní třetí zastavení je tady právě teď. Kdo dostane odměnu, to se ptám Martina Císaře.
3: Ahoj, krásný dobrý den. I v neděli jedeme za vámi a vezeme 5000 korun od rádia Blaníka Centropolu. A je to Luboš. A na lednici vidím Centropol a rádio Blaník. Ta správná samolepka je tady. Luboši, krásné odpoledne.
4: Dobrý večer už skoro. Zdravím všechny Blaníky. A jsem rád, že za mnou přijeli ty nejlepší moderátory, který znám.
3: Tak to je moc hezký, děkujeme. Luboši, co vy na to, takováhle víra 5000 korun, to se přece šikne, ne?
4: Šikne se to a myslím si, že něco dám i na nějaký třeba dětem nebo tak postižený.
3: Děkujeme, to je krásný. Takže teď v tuhle chvíli je ještě potřeba zodpovědět jednu otázku. 5000 je doma, to je jasný. Ale my potřebujeme vědět váš tip, kolik samolepek Rádio Blaník vyšle mezi své posluchače. Od koncertu Rádia Blaník na Konopišti do 27. září. Pokud tipnete správně nebo se ideálně co nejblíž přiblížíte, vyhráváte 100 000. To by bylo krásný, ne?
4: Bylo by to krásný, ani nevím, co bych tím dělal. A tipuju, tak jsem nad tím přemýšlel, kolik by to mohlo být lidí, když jsem vás slyšel v rádiu, a říkám 89 000.
3: Tak jo, tak moc krát děkuju. To byl náš posluchač z Tábora, pan Beneš, takže ještě jednou díky, krásný zbytek toho dnešního dne, krásný zbytek víkendu a třeba zase někdy na Blaníku naviděnou, naslyšenou.
4: Nemáte záč a hrajte pro nás pořád stejně tak dobře, jak ho hrajete.
3: A my hrajeme jak?
4: Výborně.
3: Hezky česky.
4: Jasně.
3: Tak jo, to byl náš posluchač z Tábora, pan posluchač Beneš. Díky, ať se daří.
4: Jo, vám taky.
0: Martine, děkuji, jenom připomínám, že pokud s námi chcete hrát, tak najdete samolepky na letních koncertech nebo na webu radioblanik.cz. Tam je záložka rádio, soutěže, kliknete si na sluníčkové září, samolepku si doma můžete dokonce i vytisknout a rovnou je tam formulář, abyste nám dali vědět. Třeba ten příští víkend pojede Blanický krajánek zrovna za vámi.
2: Sluníčkové září
1: s Blaníkem a Centropolem.
0: A já už přeji krásnou neděli, hezký poslech Rádia Blaník a teď už Brontosauři, Valčíček a za chvíli i Valdemar Matuška. I toho jsem vám slíbil s písničkou Z noci na Karlštejně. Tak si užijte neděli 13. září s Blaníkem.

0: Báječnou neděli, hezké odpoledne, pohled na hodiny za 8 minut 17 hodin, před námi další zprávy a Eliška Votrubová. Za chvíli taky Iveta Bartošová. Jelen Jiří Pavlic a Hradišťan a Miluju tě. A nebo Zakázané uvolnění a Michal Hruza. Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky, přeji krásné odpoledne všem.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Zítra nám bude foukat slabý, postupně mírný severozápadní vítr. Ráno bude zataženo až oblačno, místy s přeháňkami. Během dne bude ale od severozápadu postupně oblačno až polojasno a jen ojediněle se vyskytne déšť. K večeru už nebude vůbec. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají ke 22 stupňům. Toliko počasí a teď už dopravní servis.
3: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio. Do každého počasí. Blaník za volantem.
2: Na dálnici D1 na 35,5 kilometru směrem od Brna na Prahu bourala dvě osobní auta. Na místě počítejte se zdržením ve zhruba 2-kilometrové koloně. Na dálnici D1 na 69,5 kilometru směrem od Brna na Prahu havarovala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný levý jízdní pruh. Dále se podíváme ještě na Benešovsko. Na příjezdu do Bukovan z Větrova probíhají stavební práce. Tady je silnice uzavřená, zvolte tedy určitě jinou trasu. A mezi Benešovem a Babou probíhá oprava povrchu silnice, provoz je na místě řízený kyvadlově semafory. Tolik dopravní servis, to je ode mě vše a za chvíli už zprávy s Eliškou.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
6: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
5: Blue!
7: Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
8: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Clan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: Attention!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
14: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
15: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Vláda je připravena zastropovat ceny. Horští záchranáři měli v létě plné ruce práce. Vodní slalomářka Kneblová veze další medaily. Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Kabinet je připraven znovu zastropovat ceny paliv i elektřiny. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší ceny pohonných hmot než okolní země, vláda zakročí. Ve vysílání CNN Prima News to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
18: Pokud by eskalovaly ceny v elektřiny i nadále a bylo to neudržitelné, jsme připraveni udělat zastropování cen u výrobců a i obchodníků. Pokud zastropujete u výrobců a obchodníků ceny elektrické energie, pak to nejde v neprospěch státu.
17: Dodal taky, že u drahých paliv bude kabinet mimo jiné koordinovat postup se zeměmi V4. Horským záchranářům v letní sezóně přibylo výjezdů. Oproti minulým rokům měli o 15% zásahů víc. Důvodem je podle nich vyšší návštěvnost hor. Nejčastější jsou úrazy cyklistů, následují pěší turisté, méně často pak jde o pracovníky horských chat a hotelů. Vůbec nejvíc práce měli o prázdninách záchranáři v Jeseníkách. Pomáhali 400 pacientů. Zájem o podzimní letenky roste. Díky novým spojením z Prahy je podle prodejců výrazně větší zájem o Asii. Od srpna létá více letadel mezi Prahou a Taipejí a v říjnu ještě přibude nová linka Praha-Hanoj. Naopak meziroční pokles je u bližších destinací, jako je Rakousko, Kypr nebo Španělsko. Vodní slalomářka Tereza Kneblová obsadila v kajak krosu na finále světového poháru 2. místo. Na olympijském kanálu pro hry v Barceloně v roce 92 získala česká jednička celkem 3 medaile. Ve čtvrtek to bylo ještě stříbro v časovce a včera bronz na kánoji. V celkovém pořadí skončila Kneblová 6. Tolik zprávy a teď se těší Martin.
0: Ano, jsem tu a přeji krásné odpoledne. Za minutku máme 17 hodin.
1: Martin Císař
19: na rádiu Blaník.
0: Za chvíli vyrážíme na cesty s Mirkem Táborským a v tuhle chvíli už Olga Lounová a písnička Jsem optimista. Tak ať se skvěle poslouchá. Hezké odpoledne.

0: 14 hodin, k tomu 10 minut, posloucháte odpolední vysílání i dnes v neděli, kdy v datu je 13, tak ať je pro vás šťastná. Co dál tady u nás? Za chvíli Sagvan Tofy a písnička Dávej ber, anebo Michal Hrůza a jeho zakázané uvolnění. A na cesty s Mirkem Táborským právě teď.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Mám pro vás ještě jedno místo, kde se připomíná jedna hodně silná a také smutná událost. Pražský ostrov Kampa, který je oddělen od malé strany mlýnským náhonem Čertovka, je natolik klidný, jako by ani nebyl v centru velkoměsta. Od středověku zde stály vodní mlýny a nacházely se tu palácové zahrady. Ve stínu Karlova mostu pak stojí na břehu Čertovky nevelký žulový pomníček, který snadno unikne pozornosti kolem jdoucích. Je sice malý, ale připomíná velkou a smutnou událost. Je totiž věnován památce 343 newyorských hasičů, kteří ztratili své životy při záchraně tisíců lidí. Hrubě opracovaný kvádr sem byl osazen 11. září 2010 a nese na sobě bronzovou hasičskou přilbu s číslem 114. Nápis na pamětní desce hlásá česky a anglicky. Hasič je člověk, který žije na světě dvakrát. Pro sebe a pro druhé. A právě proto je život hasiče pravým příkladem správného pochopení života lidského. Věnováno památce 343 hasičů a záchranářů newyorského hasičského sboru, kteří položili své životy 11. září 2001. Nikdy nezapomeneme. Chybí však jméno autora a investora. Památník totiž pořídili spontánně dobrovolní hasiči z Prahy 1, kteří jej zaplatili z peněz vybraných mezi sebou. Čas letí a od teroristického útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku, při němž zahynuli skoro 3000 lidí, uplynulo už čtvrt století. Při záchraně životů a likvidaci požáru byla tehdy nasazena polovina newyorského hasičského záchranného sboru, celkem 200 jednotek doplněných o další hasiče, kteří ten den neměli službu. Jejich odvaha je známa. Ví se také, že při zásahu zahynulo 343 z nich a mnoho dalších si odneslo následky na zdraví. Tak až příště půjdete přes Karlův most, sestupte bočním schodištěm na Kampu, udělejte pár kroků k Čertovce a na chvilku se u památníku zastavte. Přitom se můžete zamyslet nad správným pochopením lidského života. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Tohle byla skvělá Maggie Riley a vy posloucháte odpolední vysílání Rádia Blaník. Já připomínám, že v datu je 13. a právě dnes svůj svátek mají všichni Luborové. Tak od nás všechno jen to nejlepší. Dál hezky česky pro vás Michal David, Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan a Miluju tě a Ona se brání. Tu písničku přidá Petr Muk. Za chvíli pro vás.
1: Čechomor v pražském planetáriu.
2: Pojďte si s námi užít další Hvězdy pod hvězdami.
1: Výjimečný zážitek na výjimečném místě.
2: Úterý 22. září.
1: Představení je už vyprodané, ale my pro vás máme poslední vstupenky zdarma.
2: Už od zítřka na Blaníku.
3: Opel 24.

0: Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
1: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
6: A jaké?
5: Alfa křížovky, ty s duhou.
6: A s tákem.
5: Najdete na levnekřížovky.cz.
6: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
5: Mua.
7: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
8: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
7: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
8: Tak teď už to zvládnem.
9: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
10: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Největší výstava pro milovníky koní s jedinečnou večerní koňskou galašou se zahraničními hosty. Od 18. do 20. září. Výstaviště Lysá nad Labem.
11: Profi vodá, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
13: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
14: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
15: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
16: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
18: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
19: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
20: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
21: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
20: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
22: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 509 900 korun a zárukou až na 8 let. Objevte rodinné minivany Cubo L a Urize na fiat.cz.

0: Petr Muka, tahle krásná písnička o na sebrání. Za chvíli Iveta Bartušová, 2 roky prázdnin. Ovšem v tuhle chvíli je tu kolegyně Iva Lecká. A zase jí dobré rady do zahrady. Tak Ivuš?
1: Rádio Blaník uvádí
2: dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den, jestli vám po létě začínají truhlíky smutnět, rozhodně ještě neuklízejte. Právě teď je ideální čas udělat si podzimní výsadbu a ta může být krásná klidně až do zimy. A nemusí to znamenat jenom klasický vřes a chryzantému vedle sebe. Mnohem zajímavější je truhlík poskládat tak, aby v něm bylo něco barevného, něco zeleného, něco převislého a něco, co vytvoří výšku. Třeba dozadu můžete dát nižší okrasnou trávu nebo dlužichu. Dlužichy jsou skvělé právě kvůli listům. Najdete je ve vínových, bronzových, zelených i skoro černých odstínech. Doprostřed přidejte vřes nebo drobnokvětou chryzantému a na okraj dejte břečťan. A pokud chcete trochu podzimních barev navíc, přidejte okrasné zelí nebo kapustu. Ty mají jednu zajímavou vlastnost. Čím víc se ochladí, tím výraznější bývají jejich barvy. Pozor, nesázejte rostliny do truhlíku natěsno, jak to vypadá v obchodech. Rostliny potřebují prostor a hlavně vzduch. Příliš hustá výsadba znamená horší proudění vzduchu a větší riziko problémů s vlhkostí. Pozor taky na zálivku. To, že je podzim, neznamená, že už se nemusí zalévat. Truhlík může na slunci nebo ve větru vyschnout překvapivě rychle. Zároveň ale nenechávejte rostliny stát ve vodě. U podzimní výsadby je dobrý odtok vody ještě důležitější, protože přichází více deště a je méně tepla, které by přebytečnou vodu odpařilo. A pokud chcete, aby truhlík vydržel opravdu dlouho, myslete i na materiál nádoby. Jakmile přijdou mrazy, voda v mokrém substrátu může zmrznout a keramický truhlík nebo květináč může popraskat. Plastové nádoby jsou v tomto ohledu praktičtější. Takže jestli vám letní muškáty pomalu končí, není důvod mít okno bez života. Vyměňte léto za podzim. Hezkou neděli naslyšenou.
2: Dobré rady do zahrady.
1: Na Rádiu Blaník.

0: To byla půvabná francouzka Alize a vy posloucháte večerní vysílání Rádia Blaník. Já vám přeji pěkný podvečer, za 9 minut už máme 18 hodin a po 18. tu budou Marek Ztracený.
1: Tak proč se trápit tím, co bylo, vždyť minulost je fake, tak popojedem dál.
0: Lucie Bílá.
2: Dá se dát svý chvíle, jak šňůry korálků.
0: A nebo písnička Jedeme dál, Petr Janda s Petrou Janů.
3: Je to sladá.

0: Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky, přeji krásný podvečer.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezký podvečer vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám klesnou ke 13 stupňům. Pondělní obloha bude nejprve zatažená až oblačná, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Během nebude ale od severozápadu postupně oblačno až polojasno a jen ojediněle se vyskytnou přeháňky. K večeru očekávejme další ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: Na dálnici D6 na 4. kilometru směrem od Prahy na Karlovy Vary dejte pozor na porouchané osobní auto. Taktéž na dálnici D8 na 6. kilometru směrem od Lovosic na Prahu. Na Berounsku na výjezdu z Králova dvora na Zdice je silnice uzavřená, tak s tím počítejte a zvolte jinou trasu. Další uzavřený úsek je také na Benešovsku na příjezdu do Bukovan z Větrova. Tady probíhají stavební práce. Ještě se podíváme na Prahu východ. V Kamenici v Pražské ulici probíhají stavební práce, tak tady počítejte s omezením. A mezi Benešovem a Babou probíhá oprava povrchu silnice. Provoz je na místě řízený kivadlově semafory. Tolik dopravní servis a za chvíli už zprávy s Eliškou.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
6: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
5: Blue!
7: Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa!
1: Na kraji zemíchy.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
13: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
14: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Města trápí hlučná auta a motorky. Houbaři by měli být v lesích opatrní. Tenisté se připravují na Davis Cup.
17: Rádio Blaník.
16: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová, jsou tu zprávy. Policie i radnice měst v poslední době řeší hlučná a často nelegálně upravená auta a motorky. Lidé se stěžují na noční jízdy, hlasité výfuky nebo závodění v ulicích. V Ostravě policisté při třech speciálních akcích za poslední měsíc zkontrolovali přes 400 vozidel a odhalili desítky přestupků. Další města, včetně Prahy, pořídila mobilní hlukoměr. Ten má pomoci odhalovat auta překračující limity. Houbařská sezóna láká do lesů stále více lidí. Někteří se ale v přírodě mohou zranit anebo ztratit. Co v takové situaci dělat, popíše policejní preventistka Monika Šindlová.
18: Co nejdříve se ozvěte na tísňovou linku. Mohou tak učinit i příbuzní, kteří blízkého postrádají. Rozhodně to nechce ale čekat až na dobu, kdy se začne stmívat. Lze také použít aplikaci záchranka, tím vlastně oznámíte rovnou i svou polohu.
16: Po oznámení polohy je nejlepší zůstat na místě a počkat na příjezd pomoci. Jihomoravské palírny hlásí silně podprůměrnou sezónu. Na vině je hlavně letošní počasí. Kvůli suchu je ovoce málo. Meruněk lidé přijeli pálit minimum a málo je taky švestek, raných odrůd hrušek a nebo jablek. Ovoce je navíc i menší a pálenky z něj taky méně. V pražské O2 aréně už se staví tenisové kurty. 18. a 19. září tu proběhne druhé kolo kvalifikace Davisova poháru mezi českými tenisty a výběrem Spojených států. Hráči by si měli v hale poprvé zatrénovat zítra. Kapacita haly bude 15 000 míst, prodáno je zatím 80% vstupenek. Ze zpráv je to ode mě všechno a teď vám dál bude hrát Martin.
19: Jsem tady za minutu, máme 18 hodin, já vám přeji krásný dobrý večer a poslouchejte dál Blaník. Teď Petr Janda s Petrou Janu a my jedeme dál.
20: Martin Císař
21: na Rádiu Blaník.
19: Pohodovou písničkou posloucháte dál Blaníky. Jak jsem říkal, tak je za chvíli i Čechomor, anebo Krásná od slovenské skupiny Tým.

0: Nechomor, Lenka Dusilová, krásná písnička Proměny. Já vám přeji hezký večer a zítra úderem 9. hodiny dopolední se opět podíváme do minulosti. Do celého jednoho roku a budeme si z něj hrát písničky, vzpomínat, co zásadního se tehdy stalo, a teď si to můžeme zkusit tak trochu na nečisto. V tom zítřejším tajemném roce měla premiéru legendární komedie dvojice Svěrák Smoljak. Poznáváte?
1: To bude Prdlaska koukat.
2: Kdo?
1: My mu říkáme Prdlaska. On jezdí s takový, on má takovou tříkolku, ale koukám, že ji tady nemá.
2: Tak tam zajdem jindy.
1: Že by nebyl doma. Paní Paseková, prosím vás, nevíte, jestli už šel Prdlavka domů?
0: Tak si zítra nenechte ujít. V 9 hodin dopoledne Tajemný rok. Petr Slíva, Adéla Zahradníčková.
3: Tajemný rok.
4: Na Rádiu Blaník.
0: A tohle už je Bernie Paul a písnička Lucky, za chvíli slovenská skupina Team a nebo Enigma. Já vám přeji pěkný poslech a buďte s námi, buďte s Rádiem Blaník.

0: A letí nám to letí už příští pátek, je tu další koncert Rádia Blaník, další letní pro vás, tentokrát to bude město Čáslav. A koho tam můžete vidět a hlavně slyšet, tak to prozradím už za pár minut. Do té doby třeba Dalibor Janda, Marek Ztracený anebo zpěvačka Lucie Bílá. A úderem 19. tam jsou připraveny písničky na přání.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: Zatímco my touto dobou moderujeme vinobraní v pražské botanické zahradě.
3: A vy si užíváte pohodový víkend.
2: Tak ať jste kdekoliv, my jsme s vámi.
3: A budeme s vámi i ten následující pracovní týden. Startujeme už zítra v 6.
2: Těší se na vás Petr Slíva
3: a Adéla Malat.
2: Na Blaníku.
1: Rádio Blaník. Pohodové ráno. Letní koncerty Rádia Blaník.
4: Tentokrát se na vás těšíme v Čáslavi.
1: Na náměstí Jana Žižky z Trocnova.
4: V pátek 18. září.
1: Náš hudební program startuje v 5 hodin odpoledne.
4: A už nyní se na vás těší i Janek Ledecký.

0: samozřejmě neplatí.
1: A také tady pro vás máme jako dárek naši speciální sluníčkovou samolepku,
0: na které můžete královsky vydělat.
1: Tak přijďte 18. září do Čáslavy.
0: Letní koncerty Rádia Blaník.
1: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
0: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz. Najedno je spolech. A kde je kozel a parta přátel, tam se pomoc vždycky najde. Partnerem koncertu je i velkopopovický kozel.
2: Car Truck and Bus Service. Už 30 let jsme spolehlivým partnerem pro vaše autobusy a nákladňáky. A 30 let stabilním a férovým zaměstnavatelem. www.car.cz.
3: Opel 24.

0: do auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
1: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
2: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
3: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
4: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
3: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
4: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
5: Maxi Dotace.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
9: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
10: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
11: Rádio Blaník.
12: Rádio Blaník.
13: Rádio.

obrazy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: naposled.
1: Lucie Bílá, písnička To chci mít, vy posloucháte Večerní Blaník a příští pátek to zase vypukne.
2: Letní koncerty Rádia Blaník.
1: Další letní koncert už příští pátek, tedy 18. září, a to za vámi přijedeme do Čáslavy. Začínáme 5 minut před 4:30 odpolední, a to na náměstí Jana Žižky z Trocnova, kde vám zahraje, zaspívá Janek Ledecký.
3: Právě teď padá letadlo Jumbo Jet.
1: Dále to budou Vojta Nedvěd, naše blanická kapela, a nebo Olinka Lounová.
4: Patříme k sobě ty a já, ty a já. Patříme prostě k...
1: Vstupné to se na letních koncertech Rádia Blaník jasně, že neplatí, a máme pro vás navíc speciální dárek, sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám brzy může přinést pěkné peníze. 5, 7 a nebo rovnou 100 000 korun. Tak se pro ní zastavte. Příští pátek Čáslavy. Těšíme se na vás.
2: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
5: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

0: Báječný večer, tohle byla LP a před námi jsou písničky od Lucie Bílé.
1: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Dále to bude Vlasta Redl.
2: S Bohem galánečko, já už musím jít.
0: A na úvod hodiny i Mandraže.
3: Hledá se žena, dobrá zpráva.
0: Jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky, přeji krásný večer, před námi písničky na vaše přání.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Zítra ráno a dopoledne bude většinou zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Teploty přes den 18 až 22, na severovýchodě do 19 stupňů.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: firmanazážitky.cz.
4: Martin Císař
10: na rádiu Blaník.
0: Za minutu 19 hodin, krásný dobrý večer, ten nedělní s datem 13. září vám přeje Martin a za chvíli jsou tu písničky na přání. Teď ještě Mandraže, hledá se žena a jedna žena tady dneska se mnou zůstala, je to Hanka Koterová a hned prý přidá ten první zkaz, tak poslouchejte dál.
10: Rádio Blaník.
0: To jsem zvědav teda, Hani, pro koho budeme hrát. Tak Hanka sedí naproti mě a za chvíli zkaz přidá.

0: na rádiu Blaník.
1: A je tu první písničkové přání a zůstala tu má kolegyně Hanka Koterová. Haně, ahoj.
2: Ahoj, Martine, budeme hrát paní Dáše a panu Luďkovi do Počepic. Já jsem tady osobně, abych jim oběma vyřídila pozdrav od jejich dcery a mé velmi dobré kamarádky Lenky z Francie a jejich sourozenců. Takže, Dášo a Luďku, pohodlně se usaďte, ideálně si dejte kafíčko a na rádiu si trošku přidejte zvuk. Tady je to přání. Drazí rodiče, k vašemu 49. výročí svatby a blížícím se narozeninám maminky vám děkujeme za lásku a podporu, kterou nám celý život dáváte. Přejeme vám hlavně pevné zdraví, hodně radosti, vzájemné podpory a trpělivosti jeden s druhým i nadále. Zvlášť mamince více chvil odpočinku, tatínkovi zas víc duševní pohody. Ať jste spolu šťastní a spokojení, to vám přejí vaše děti Lenka, Tomáš a Honza.
1: Krásný. K tomuto originálnímu přání se připojuje samo sebou i Rádio Blaník a posíláme dobrý kafe. Tady je Lucie Bílá.
3: Hrajeme vám hezky česky.
4: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: na čase být.
1: Tohle je Vlaníka, písničky na vaše přání, ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždy ve všem daří, ať ti na tváři kvete samá mladost, ať máš srdci samou radost, ať smích ti slunce přináší a vítr smutek odnáší. Moje milovaná Nědu, přeji ti všechno jen to nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky, tak to ti přeje nejvíce milovaná a tvoji kluci. Ti posílej babičce jednu velkou sladkou pusu a s písničkou je tu kdo? Je to Vlasta Redl s Bohem Galánečku.
2: Jsme Rádio Blaník.
3: Blaník? Radio.

0: taťku a dědu Jiřího Opla k jeho dnešním narozeninám. Milý Jirko, ač ti přibývají vrásky na čele a hůř stáváš z postele, občas ti srdce buší, zachovej klid, vždy ti to sluší. Míň se mráč a více směj a užívej života. Štěstí, zdraví, pohodu a hodně motorkářského štěstí při jízdě na tvém Harley. To ti přeje za celou tvou rodinu Miláček a děkuji a přeji všem krásný dobrý večer. Tak jo, písnička je tady, Richard Miller a Baroko.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio

Tohle je Rádio Blaníka, písničky na vaše přání. Narozeniny slaví Jitka Hálamová ze Stoklasné Lhoty. Naše milá maminko, k tvým krásným kulatým 70. narozeninám ti přejeme především pevné zdraví, spoustu radosti, pohody a každý den důvod k úsměvu. Ať jsi obklopená láskou svých nejbližších a každý další rok ať ti přinese co nejvíce krásných chvil. Máme tě moc a moc rádi a děkujeme ti za všechno, co jsi pro nás celý život dělala. Stále také děláš. Tak tedy krásné narozeniny, maminko. Přání posílají syn Pepča s holkama a také dcera Evča s rodinou. A s písničkou je tu Jirka Schillinger.

0: padá.
1: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
5: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
4: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
5: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. Maxidotace.cz.
6: Maxi Dotace.
7: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
8: Opel 24 Praha.

0: 30. září. Přijďte si vybrat svůj nový Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
4: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
5: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 600, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
6: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levos Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
8: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti.
10: Já tam budu taky, tak čus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
11: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
9: Bude vejdán.

0: Magic. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: K čemu vám jsme dobrý?
3: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.

Milý Blaňku, tuhle písničku prosím pro moji babičku, paní Marušku Dvořákovou k včerejšímu svátku. Hodně štěstí, zdraví, lásky a všechno jen to nejlepší, co jen může ti přát vnouček Ferdík, a to také s Julinkou a samo sebou také holčičky. A to Belunka s Adélkou, synové Libor a Jirka a dcera Maruška, všichni z Perníkové chaloupky v Orlických horách. A tady je písnička Hany Zagorové Petra Reska a jedno zakázané předjíždění. Já vám přeji krásný večer, jste s Blaníkem a jste s písničkami na přání.

0: To byla ze Švédska švédská skupina ABBA. Já vám všem přeji krásný večer. A tohle jsou písničky na vaše přání, milá maminko, babičko, prababičko. Přejeme ti k dnešním úctihodným 93. narozeninám hodně zdraví, lásky a pohodičky s rodinou. Ze srdce to přejí Jolana a všichni, co tě mají rádi. A další zkaz dnešním dnem, nebo dnes náš Filip z Martinkovic slaví, a to své narozeniny. Máme pro tebe jedno velké přání, aby se tvé sny splnili, nebyly pouze znání, a ty sny ať vážně prožiješ a šťastný život si užiješ. Ať se ti splní prakticky všechno, co si přeješ. Hlavně pevné zdraví, hodně pohody, tak to ti přeje Evča Monika a taky maminka. No a s písničkou? No tak to už posíláme.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: A na vaše přání za chvíli Pavel Calta nebo Olga Lounová, písnička narozeninová. Posloucháte Blaník a hrajeme podle vás.

Milí Blaníku, tuhle písničku prosím pošli do Nového Jičína pro paní Štěpánovou, jen tak pro radost a pěkný večer přejeme Hana a taky Alena. A necháme zahrát pro babičku a babí Bažantovi, a to s Chrudimi, jen tak pro dobrou náladu. A tady už je písnička.

0: Milá Magdí, k tvým narozeninám ti přejeme mnoho zdraví, síly a víru v lepší zítřky. Ať je s tebou stále sranda a zůstaneš taková holka i jakási. Máme tě rádi, holky z pokoje Anna a taky Mirka.
1: Hrajeme vám česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.

0: To byla Olga Lounová na vaše přání, na ní se můžete také těšit v rámci našeho dalšího letního koncertu v Čáslavi už ten příští pátek. Ale teď pojďme na další přání. 55 let, to chce pořádnou oslavu. Přejeme ti tedy zdraví, štěstí a láskou spoustu smíchu, pohody a krásných okamžiků. Ať si život užíváš plnými doušky a každý další rok je lepší a lepší než ten předchozí. Všechno nejlepší ti přeji Jarda, Ondra, Verča, Honzík, Maxík a taky Leo.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Další písnička tu bude se skazem Milý Péťou. Těšíme se, až se vrátíš domů a vše bude jako dřív. Posíláme mnoho sil a pozitivní energie. Andrea, Michal, Monika a velkou pusu posílá Alenka.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách Radio Blaní.

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

0: co Bůh chystá.
1: Milý Blaníku, tuhle písničku bych chtěl nechat zahrát pro moji manželku k narozeninám. Lásko, moc tě miluji z celého srdce, to ti přeji také se skazem všeho jen toho nejlepšího. Miluji tě, tvůj manžel Denis.
2: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

Blaňko, zahraj písničku manželce Evičce k dnešnímu 20. výročí, kdy jsme spolu vykročili životem. Hlavně díky jí jsme toho hodně prožili a vybudovali. S přáním do dalších let manžel Vašek, dcera Evička, syn Vašík a psí Smečka. A tady je písnička.

0: Báječný večer, posloucháte rádio Blanika, písničky na vaše přání. Za chvíli podle vás Daniel Landa.
1: Touha je žít, zůstat a neodejít, touha je padnout a vstát a rány nevnímat.
0: Dále to budou Karel Gott.
2: Půjdem spolu hledat den antý.
0: Eva Farná a Miraj.
3: Musím se na...
0: A další a další české písničky pro vás. Hrajeme si hezky česky, krásný večer na vaše přání.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Ráno, dopoledne, zítra většinou zataženo až oblačno, očekávejte dešťové přehánky a teploty, které v Čechách vystoupí na 22, na Moravě to může být až 23 stupňů, jinak na severu tam maximálně do 20. Toliko počasí, pěkný večer.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Martin Císař
5: na rádiu Blaník.
0: Jsem tu, přeji krásný večer, je 20 hodin a pokračují písničky na vaše přání. Tuhle prosím zahrajte pro nastávající maminku Léňu Hubáčkovou. Písnička od Michala Davida, Pár přátel. Se zkazem milá Léňo, není větší radosti než čekání na miminko. Užívej si každou vteřinu tohoto nádherného období. Ať tvoje mateřství je tou nejkrásnější dobou plnou úsměvů, něhy a šťastných chvil. Hodně zdraví tobě i miminku přeje skupina C. A tady je písnička.
5: Rádio Blaník.
0: Na vaše přání Michal David a Pár přátel.

0: Pavle Blaníka písničky na vaše přání. Tak tedy, milý Blaníku, prosím o zahrání písničky k zítřejším narozeninám pro pana Jana Ječmínka ze Želče u Prostějova. Přejeme ti všechno, jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a hlavně pohody v práci. Všechno nej přeje manželka a synové. A ještě jeden zkaz. Dobrý večer, Blaníku, prosím o zahrání písničky Jedna vteřina od Emy Smetana a Jordana Haje. Byla by to písnička mému Lasíkovi Martince k dnešnímu výročí. Děkuji za tebe, za nás, Martiánku můj. A posílám pozdrav ze srdce. Tvůj Sýfek. A tady je tedy písnička na přání.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
3: My dva jsme v přesýpacích hodinách

0: Další písničku na vaše přání zaspívají dvojka Bobr a Motýl, bude to Vyznání, a také to bude pro Janičku Sýkorovou z Holan na Českolipsku. Za všechno, že všechno dobře dopadlo a je v pořádku. Máme ji moc a moc rádi, manžel Libor, děti, vnoučata a všichni ostatní, co jí drželi palce.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: To byla dvojka Bobra Motýl a písnička Vyznání a my půjdeme dál. Půjdeme na píseň Daniela Landy a tahle je se zkazem Zahrajte jí prosím pro můj lásku, se kterou jsem právě na cestě. Tak ať nám to utíká, moc tě miluju a jsem šťastná, že tě mám. Tvoje Pája.
1: Hrajeme vám česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.

0: Na rádiu Blaník.
1: Mini Blaníko, tuhle písničku prosím pro babičku Marii Červenkovou z Chodské Lhoty, která slaví svůj svátek. Tak tedy, milá babičko, přejeme ti k tvému svátku všechno jen to nejlepší. Hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a ať tě život stále baví. To ti přeji vnučka Jitka, celá rodina a všichni přátelé, kteří tě rádi mají.
2: Hrajeme vám česky.
0: Rádio Blaník.

0: písničky na přání.
1: Napište si o něj jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Radio Blaník.
3: Milý Blaníku, tuhle písničku prosím na přání pro mého manžela Pavla Šmídka z Vožďan k 69. narozeninám, které oslaví v neděli 13. září, tedy právě dnes. A také k našemu 42. výročí svatby 15.9. Nejmilejší Pavlínku, tak pro tu samozřejmě se skazem všechno nejlepší k tvým dnešním narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Moc děkuji za to, že si to se mnou takhle dlouho vydržel. Manželka, Lenka, synové, Stáňa, Vlastík a také kocour Matýsek. Tak tady je písnička, kterou máme připravenu a jsou to Kabáti. A je to písnička Colorado.
4: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy,

0: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat. Ten obchod mám rád.
5: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
6: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
5: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
6: Tak teď už to zvládnem.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Dotace z Fatre jsou zpět.
11: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
10: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
11: Ti, co sousedům staví novostavbu.
10: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
12: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
13: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
14: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
15: Hola, hola, Kona volá. Test pro všechny rodiče. Kona je za A, pytlík na přezůvky, za B, nový Hyundai Kona od Lenera.

0: Česku. V Lenner Motors v Říčanech na vás čeká 100 skladových vozů Hyundai Kona za nejlepší cenu. Vyberte si dnes a zítra odjíždíte. Více na lennermotors.cz. Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
3: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.

0: Písničky na přání na Blaníku pokračují i teď krátce před 8:30 pro Maťu Papučíkovou z Petříkova. Lásko moje, všechno nejlepší ke krásným narozeninám. Kristova léta jsou ty nej. To ti přeje tvůj David a naše nádherná dcera Laurinka. Milujeme tě. A ještě jeden zkaz. Letos by oslavil manžel 70. narozeniny. Také jsme měli zlatou svatbu a včera jsem měla svátek. A tak bych chtěla požádat o zahrání písničky a samozřejmě bude to také dodatečně všem Mariím, které poslouchají. Tak tady je písnička Jakuba Smolíka.
1: Hezky česky.
2: Rádio Blaník.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio Blaník.

0: Stále je to Rádio Blaník, je toto rádio, které posloucháte a hraje vyloženě podle vás. Ano, tohle jsou písničky na vaše přání. Tu další máme zahrát pro dcerku Anitku Favkovou. K narozeninám se skazem přejeme ti, ať je tvůj život plný štěstí, lásky, smíchu a splněných přání. Užij si svůj den naplno a nikdy nezapomeň, jak moc a moc tě milujeme. Tak tady všechno nejlepší, naše holčičko, to přejí tatínek s tetičkou.
1: Rádio Blaník. Písničky na přání.

životně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička, tak to je pro

Milí Blaňku, tuhle písničku Michala Tučného Prodavač, prosím, pošlete se skazem, ať je klid, pohoda, ať vám ta písnička udělá radost. Mám vás ráda, vaše dcera Terka. Tak jo, tak písničku posíláme, tady je Michal Tučný. Pojďte všichni.

další prosím zahrajte pro radost a pro hezký večer do Sezimova Ústí pro nejlepšího cyklistu a bezvadného kamaráda, který se na kole a také na túrách přímo vyžívá v kopcích, kterého nestíhám a nikdy se s ním nenudím. Písničku posílá kamarádka z tábora.

0: Tohle byla Tina Tan. Na vaše přání pojedeme s písničkou Karla Gotta. Tentokrát jsou to Pábitela, bude to pro naši mamku Jitku Jandovou z Otovovic. Posíláme krásný pozdrav z dovolené. Máme tě moc a moc rádi a jsme šťastni, že tu jsi s náma. Jana s Petrem. A ještě písničku budeme hrát se skazem Prosím, tuhle píseň pro Pavlínku Dostálovou, která právě dnes slaví své narozeniny. Přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchu a také spokojených let. Syn Kubíček, přítel Láďa Mrázek a děda Láďa z Nabočan a také prababička Eva Mrázková s Chrudimi. Tak písnička je tady. Karel Gott.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: A za chvíli podle vás Pavel Vítek, Mám rád vůni tvý kůže, anebo Eva Farná, Miraj a Vzpomeneš si. Písničky na přání jedou dál a my vám přejeme krásný dobrý večer.

0: Další písničku Blaníku zahraj prosím pro mého milého Míšu Mokryse pro hezký večer. Pusu a písničku ti posílá Ivetka Kabelka.
1: Hrajeme vám hezky česky. Rádio
2: Blaník. Jsme Rádio Blaník.

0: písničky na přání.
1: Náš milý školáku, letos si už vykročil do první třídy. Přejeme ti, ať se ti ve škole moc daří a máš každý den důvod k úsměvu. Ať ti dál dělá radost tvoje milovaná fréza, PF62, slepičky, králíčkové a za kterými rád chodíš i s babičkou. A protože máš rád rádio Blaník a jeho písničky, tak moc rád posloucháš, kde se dá. Posíláme ti jednu speciální písničku jen a pouze pro tebe. Máme tě moc rádi, mamka, taťka a brácha Štěpán. A ještě k tomu zkaz poprosím o písničku pro svoji Janičku. Miluji tě, i když moc lobíš. Tvůj Peťan. Tak písnička je připravená, tady jsou Miraj s Evou Farnou.

0: Hodně pohody a ještě více písniček.
1: Přesně to vám u nás na Blaníku nabízíme i večer.
0: Od 7 písničky na přání.
2: Další písničku hrajeme s krátkým vzkazem Karle, miluji tě, tvoje Helenka.
1: Od 10 písničky z lásky.
0: Hodně pohody,
1: ještě více písniček.
0: A to vše bez zbytečného povídání.
1: Rádio Blaník.
0: Pohodové české rádio.

0: Za námi písničky na přání i písnička americké zpěvačky Madony. Za chvíli to budou Krištof. Věrka Špinarová. Petr Muk. A spousty dalších a dalších jsme Blaník a hrajeme hezky česky.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
0: Blaník. Čechy, Morava, Slezsko, tady zítra většinou zataženo až oblačno, až k večeru částečné ubývání oblačnosti. Nicméně teploty do 22 stupňů, toliko počasí, krásný večer.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
0: Za námi je 13. v datu, ještě nějaké 3 hodinky a už to máme za sebou, tak doufám, že jste to zvládli na pohodu. Já teda nevím jak vy, ale já 13. mám celkem s pohodou a je to takový pohodový skvělý den. Naopak, pro mě třeba 7. není až tak šťastná. Jak jste na tom vy, posluchači? Dejte mi klidně vědět na naší SMS bránu 603 118 118. Znamená pro vás 13. v datu nějakou smůlu?

To byla skupina Krištof a vy posloucháte večerní vysílání Rádia Blaník. Já vám přeji čistou vlnu, krásný poslech dál. A co si dáme dál, tak třeba Věrku Špinarovou Píseň svou mi tenkrát hrál, a nebo to bude Lucie Bílá a její Obyčejná holka. Napsal nám Jirka, Jirka píše: ahoj, 13 je podle mě číslo jako každé jiná. Jinak na tvou sedmičku jsem si dnes dal 12, 7 dvanáctek, píše posluchač Jirka. No, Jirko, krásný, tak doufám, že všechno v pohodě a ve zdraví. Jinak napsala nám také posluchačka Marcela, ta píše z Nového Jičína: pro mě je 13 úplně super den. A víte proč? Protože právě v tento den jsem se v roce 1969 narodila, tedy 13. a ještě k tomu září. No tak paráda, no tak přejeme všechno nejlepší a tu další písničku třeba pošleme právě do Nového Jičína. A ještě nám napsala malá, dá se říci, malá Bertička, protože ona píše, že jí teprve 9 let a že 13, pokud to není pátek 13, by mělo být vždy v pohodě a měl by to být klasický pohodový den. Ovšem pátek 13, tak to je trošku asi něco jiného, no, to je pravda. Teď si dáme Elány, za chvilku Věrka Špinarová, no prostě slovensky i česky vám hrajeme dál. Tak pěkný večer.

0: Její písničky patří mezi ty nejkrásnější, co tady u nás na Blaníku hrajeme, alespoň podle mého názoru. Skvělá Věra Špinarová, Píseň svou mi tenkrát hrál. Hladina upouštěné Slapské přehrady klesla pod hranici 267,5 metru. Dosáhla ta kóty pro zimní období a dál prý klesá. Vyplývá to z informací na webu Povodí Vltavy. Důvodem upouštění nádrže je extrémní hydrologické sucho. Orlická přehrada začala 4. září kvůli poklesu hladiny snižovat odtok a poprvé v historii prý využívá Povodí Vltavy zásobu ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy především v Praze. Tak uvidíme, jak to všechno bude vypadat, nicméně dneska večer v noci a kránu a ještě dopoledne by zapršet mohlo, ale já vím, to je, já nechci říct to slovo, ale jako když do stromovky. Ale lepší něco nežli nic. Co u nás? Tak za chvíli třeba Lucie Bílá, obyčejná holka, nabídnu Motýly od Mandraže a ještě tu vidím Michala Hrůzu a písničku pro Emu. Tak ať se skvěle poslouchá. Krásný večer. Jo a tohle, to je taky hodně zajímavá věc. Už máte samolepku? Že ne? Můžete si ji na našem webu prostě vytisknout a potom hrát o tyhle krásné peníze.
1: Sluníčkové září.
2: To je hromada peněz za jednu jedinou sluníčkovou samolepku.
1: Třeba i rovných 100 000.
2: Od Blaníku a Centropolu.
1: Buďte ve střehu, dozvíte se víc.
2: Sluníčkové září.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
7: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Praze na dvou místech, v Čestlicích a v Europarku.
11: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
12: Hani malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
11: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
12: Tak teď už to zvládnem.
13: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
14: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
15: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
16: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě v Brestu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
17: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
18: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
19: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
20: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
19: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
20: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
21: Mat. Ten obchod mám rád.
22: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny. A středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
23: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
24: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
25: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Tohle byla báječná Lucie Bílá, písnička Obyčejná holka. A za chvíli to budou Queeni, ale budeme si hrát i hezky česky. Nabídnu Mandraže a motýly a pro Emu tu písničku přidá Michal Hrůza. Posloucháte večerní vysílání Rádia Blaník a pozor, mezi 22. a půlnocí tam je to samá romantika. Jenom písničky z lásky tady na Blaníku. Tak si to krásně i dnes večer užijte. Startujeme přesně ve 22 hodin. Hezký večer.
1: Hodně pohody a ještě více písniček.
2: Přesně to vám u nás na Blaníku nabízíme i večer.
1: Od 7 písničky na přání.
0: Další písničku hrajeme s krátkým vzkazem Karle, miluji tě, tvoje Helenka.
2: Od 10 písničky z lásky.
1: Hodně pohody,
2: ještě více písniček.
1: A to vše bez zbytečného povídání.
2: Rádio Blaník.
1: Pohodové české rádio.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno. Já jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
1: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
2: Mat. Ten obchod mám rád.
3: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
4: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
3: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
4: Tak teď už to zvládnem.
5: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Jsme Rádio Blaník.
10: Vaše pohodové rádio.
9: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

0: počasí.
1: Obloha nad republikou je zatažená a na většině území prší. Srážky kránu postupně ustanou a částečně se protrhá i oblačnost. Teploty nám klesají na 15 až 12 stupňů. V pondělí dopoledne nás čeká ještě zatažené až oblačné nebe a na většině území Česka bude dál pršet. Ojediněle se mohou objevit i bouřky. Lépe na tom bude severozápad republiky, kde bude déšť jen výjimečně. Postupně přes den ale bude srážek i mraků pozvolna ubývat. Na teploměru naměříme 18 až 22. Na severovýchodě bude chladněji, a to 16 až 19 stupňů. V 1000 metrech na horách se bude rtuť pohybovat okolo 14. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na rádiu.

0: jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
6: Rádio Blaník.
7: Rádio Blaník.
6: Blaník.
7: Rádio Blaník.

Obloha nad republikou je zatažená a na většině území prší. Srážky kránů postupně ustanou a částečně se protrhá i oblačnost. Teploty nám klesají na 15 až 12 stupňů. V pondělí dopoledne nás čeká ještě zatažené až oblačné nebe a na většině území Česka bude dál pršet. Ojediněle se mohou objevit i bouřky. Lépe na tom bude severozápad republiky, kde bude déšť jen výjimečně. Postupně přes den ale bude srážek i mraků pozvolna ubývat. Na teploměru naměříme 18 až 22, na severovýchodě bude chladněji, a to 16 až 19 stupňů. V tisíci metrech na horách se bude rtuť pohybovat okolo 14. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník. Rádio.

kamaráde plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

Ranní vysílání Rádia Blaník mezi 5 a 6, to je klasika. Jenom hezky česky celých 60 minut. Potom přijde Dobré ráno. Kolega Petr Slíva, Adéla Zahradníčková. A pozor, 9 hodina dopolední, tam je to připravené jasně černé na bílém. Tam si můžete zkusit tipnout, z jakého roku jsou písničky, ukázky a také události, které Petr v našem vysílání představí. Tak nezapomeňte, 9 až 10 každý všední den je tu pro vás pravidelná rubrika, pravidelný pořad, Tajemný rok.

0: Lizinko?
1: Dojdeš pro vodu?
0: Už běžím.
1: No proto.
0: Vědro má vedě díru, milá Lízo, vědro má vedě díru, milá Lízo, jak hrom.
1: Taky ucpí, milý Lojzo, taky ucpí, milý Lojzo, ucpí.

Jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, dlouhá.

quiero.

smáče, blízo, blízo. A čím ho smáče, blízo, řekni čím. Zkus vodu, blízo, blízo, blízo, zkus vodu, blízo.

Raní. Hezky česky.

0: počasí.
1: Obloha nad republikou je zatažená a na většině území prší. Srážky kránu postupně ustanou a částečně se protrhá i oblačnost. Teploty nám klesají na 15 až 12 stupňů. V pondělí dopoledne nás čeká ještě zatažené až oblačné nebe a na většině území Česka bude dál pršet. Ojediněle se mohou objevit i bouřky. Lépe na tom bude severozápad republiky, kde bude déšť jen výjimečně. Postupně přes den ale bude srážek i mraků pozvolna ubývat. Na teploměru naměříme 18 až 22. Na severovýchodě bude chladněji, a to 16 až 19 stupňů. V 1000 metrech na horách se bude rtuť pohybovat okolo 14. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
2: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

Přeji vám hezké ráno, je pondělí 14. září, svátek má Radka a před námi jsou očekávané události. Čeká nás další nebeská podívaná. Měsíc na denní obloze postupně překryje Venuši. Půjde o velmi nezvyklý úkaz, který bude za příznivého počasí vidět i malým dalekohledem. Klíčníci dneska vyzvednou z korunní komory v katedrále svatého Víta korunovační klenoty. Následující 4 dny si je budou moci prohlédnout školáci a studenti, od 19. září pak i veřejnost. Prezident Petr Pavel přijme předsedu vlády Andreje Babiše. Schůzka se uskuteční právě po vyzvednutí korunovačních klenotů. Dopravu u Turnova na Semilsku zkomplikuje ode dneška oprava silnic 1/10 a 1/35. Práce potrvají zhruba 2 měsíce a během nich bude provoz omezený. Soud se bude zabývat případem týrání zvířat v oboře Břeska u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy. A ještě se podíváme na skok za sportem. V pražské O2 aréně začínají tréninky českých tenistů před kvalifikací Davisova poháru proti výběru Spojených států. To byly očekávané události. Hezký den přeje Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Obloha nad republikou je zatažená a na většině území prší. Srážky kránu postupně ustanou a částečně se protrhá i oblačnost. Teploty nám klesají na 15 až 12 stupňů. V pondělí dopoledne nás čeká ještě zatažené až oblačné nebe a na většině území Česka bude dál pršet. Ojediněle se mohou objevit i bouřky. Lépe na tom bude severozápad republiky, kde bude déšť jen výjimečně. Postupně přes den ale bude srážek i mraků pozvolna ubývat. Na teploměru naměříme 18 až 22, na severovýchodě bude chladněji, a to 16 až 19 stupňů. V 1000 metrech na horách se bude rtuť pohybovat okolo 14. Toliko počasí, Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě v Brestu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
2: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka, a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
3: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
2: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté